0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ptáš se draku, kterou se slunce dát. Všude dobře, doma nejlíp, draky začnou se smát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Moje.cz. A jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
4: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hruska.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
2: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeum.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Třinci v ulici Lidická. Kvůli opravě vozovky je dočasně ulice uzavřena a pozornost se vyplatí na Zlínsku v ulici Třída 3. května. Osobní auto se střetlo s chodcem. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se od října znovu zastropují ceny pohonných hmot. Vláda chce tímto krokem zabránit dalšímu zvyšování cen. Zároveň na měsíc sníží daň z nafty a omezí také marži čerpacích stanic. Cena nafty by tak měla být o něco nižší a řidiči by měli za tankování ušetřit.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě jihu se cestující dočkají nových moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
3: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
0: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Na jižní Moravě letos přibylo kolem 20 nových ordinací. Jde hlavně o zubaře, praktické lékaře a pediatry. Některé ordinace už fungují, další se otevřou na podzim. Noví lékaři začnou působit například na Hodonínsku, Znojemsku nebo Vyškovsku.
2: Rádio Čas, sport.
0: A čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy. V osmifinále proti Belgii získali první set a měli zápas dobře rozehraný. Belgičané ale postupně převzali kontrolu a další tři sady už patřili jim. Český tým tak po výsledku 1-3 na sety na turnaji končí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Malé, velké ranní pozdravení s Rádiem Čas, v který 22. září. Mimochodem, chtěl jsem říct, že solo, ale tak jako pořád tady někdo bude. Navíc po 8. hodině přijde host, ale obvykle jsme na to dva. Dneska tady bez Lenči, protože Moribundus, ten si nevybírá, občas si vybírá i ranní moderátory, takže jednak zdravím Lenču, i když předpokládám, že teď spí a nabírá sílu. Jednak zdravím všechny marody a foukám, ať to zabere čaj a kombinace ještě pohody a třeba hitů, které miluje ten rád. Čas. Byl bych fajn, jako kdybychom fungovali jako regulární léčba. Nicméně, tak pojďme vyzkoušet to úterý 22. září a se teď podívám do kalendáře, ale prosím vás upřímně, jo, nekoukejte se do kalendáře a zkuste mi potom rychle na WhatsApp napsat, jestli byste uhádli, kdo má dneska svátek, jo, protože obvykle mi dává hádat Lenča, ale jak říkám, nepodvádět, jo. 22. září, Ježíši Kriste, to je jednoduché, ale tak jo, uděláme si to jednoduché. Já řeknu tři hesla, jo? Společně princezna Arabela, čo o mě věš? Tak schválně, kdo má podle vás dneska svátek? Společně princezna Arabela, čo o mě věš? Aspoň se ujistím, jako, že WhatsAppový číslo funguje, málem jsem to řekl pražsky, ale spíš jsem to řekl blbě. Takže 77 66 12 800, no a jdeme na věc. Na wow.

7 minut po 6. Hraní čas, rádiem čas, aktuálně s Radimem. Připomínám, Lenča je KO, tak ji necháme odpočívat a budeme se těšit, předpokládám, že ještě v tomto týdnu. Každý, kdo se cítí KO na těle i na duši, tak povzbudí muzika. Ale taky, jak říkám, trošku probíráme naši mozkovnu. Já jsem před malou chvílí načal takovou hádankou, ale jo, nějaké vlaštovky se ozvaly. Kdože má dneska 22. září svátek? Jo, řekl jsem společně, princezna Arabela, řekl jsem taky, čo o mě věš. Darina, počkejte, co nám to Darinka poslala. Jasně a stručně, ano, Darina, a mimochodem nebyla to Darinka, ale Kikuška, ta byla úplně jako první. Svátek má Darina, reaguje taky Vlaďka, jo, to jsou první skřivaní, přesně tak. Takže milé Darinky, které nás posloucháte a možná i čerstvě vdaná Dara Rollins, o jak je libo, pokud máte svátek, což máte, ale je vám 5

Plus minus 10 stupňů, pokud se nepletují Španělska, tam očekávají jako 38 ve stínu a myslím, že i Francie bude netypicky teplá, samozřejmě ta Riviera a podobně. Oh, to jsou vzpomínky, francouzská Riviera, já bych vám mohl povídat. Mimochodem, to byla poslední oficiální dovolená s rodiči, tedy v roli syna. Vídáme se pořád, díky bohu za ty dary, ale také, myslím, že to bylo v Grasse, tak se to jmenovalo, jsem navštívil svou první parfumérii. Dodnes si pamatuju i vůni, kterou jsem si tehdy koupil, jmenovala se Swing, už se nevyrábí, tak to můžu říct. A tehdy jsem se do vůní zamiloval. Mí blízcí ví a hlavně voní po mně, protože já to hned rozdávám, že jsem vyzkoušel snad už tisíce lahviček a pořád hledám tu svou. No, ale nebude to o mně, když trošku ano, bude to hlavně o vás. Takže pohodové úterý, Rádio Čas, kdykoliv i online na sazradio.cz. Zradím.

0: Ne, nezapomněl jsem, já vím, že čekáte na horoskopy, když jako ještě pár minut můžeme počkat, tak to máme, aktuálně máme 6.12, jo? Srovnáme si čas úterý 22. září 6.12, za chvíli dvorní astrolog Milan Gelnar. Říká vám to ještě něco, když říkám úterý? Úterý 1. září, ne, to bylo něco jiného. Na každé úterý s rádiem Čas, i když pořád hrajeme zlatou větu, to se nemění, připadá i fenomén tajné úterý. Dneska ho tedy odtajníme hodně brzy, protože jak říkám, po 8. hodině máme hosta, takže musíme všechno stihnout. Takže zkrátka, já vám to řeknu asi takhle. Vy všichni hráči, tedy pokud stíháte ještě odbavovat děti a vozit je do školy a sami sebe svačinu a do práce a podobně, tak prostě budeme hodně hraví. Jo? No a v rámci toho tajného úterý, myslím, taky potěší všechny, kteří mají ještě rádi ten závan přírody a toho jara a toho léta a těch kytiček. A ty kytičky zmiňuju obzvlášť, jo? Tušíte? No tak, když tak za chvíli vám to prásknu, v každém případě budeme směřovat tentokrát Olomouc a okolí, jo? Tak to už musí dojít úplně každému, ne? Ještě jednou Rádio Čas napříč republikou digitálně přes DAB+, kdykoliv i online na cazradio.cz, kde si nás nejenom poslechnete, ale taky se registrujete do soutěže Zlatá věta, protože pořád hrajem. No a víc až za chvíli. Dobré ráno s Radimem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Stejně je to zvláštní, jak člověk pořád narazí, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, na něco, co by měl napravovat nebo mohl, ale mě to cestování aktuálně neláká. Já jsem rád, že se připravím bezpečně vlakem, a to do Brna nebo do Prahy. Mimochodem jako musím ocenit jedna taková jako ze života, že mezi Ostravou a Brnem aktuálně probíhají opravdu velké přestavby, pokud se nepletu, modernizuje se železnice, takže člověk jede krokem. Aktuálně třeba včera jsem měl stejnou dobu, jako jezdím z Ostravy do Prahy, jo. Krokem, zastavovali jsme, ale já to beru, člověk je ve vlaku a prostě dělá si svoje a tak dál. Nicméně teď zmiňuji fenomén letadel, že jo, protože pořád je to nejnebezpečnější, pardon, vidíte? A to je ta moje mozkovna. Nejbezpečnější druh dopravy, jo? Já jenom chci zmínit to, co jsem se teď dočetl, protože pokud letáte často, tak v tom případě jste tady, asi jste to nikdy neřešili, ale kdo si to tak jako čekuje jednou za život, jakože by se chtěl podívat na vysněné místo, ale musí letět, tak asi na to kouká. Nevím, jestli jste zaznamenali na sociálních sítích a v médiích, ale vyšel takový průzkum, kde čistě teoreticky, aniž by říkal jako nějaké děsivé věci po ránu, by to mohlo být statisticky nejbezpečnější v rámci letadla a vypadá to, že míra, víte, co já to řeknu, kulantně šťastného dojezdu je prý v zadní části kabiny nebo toho letadla, jo, nějakých 69%, necelých 70%, čistě náhodou, kdyby se něco stalo. No a docela takové jakoby napůl, half-half, nebo jak se říká 50-50, je to třeba v té přední části. No a ta něco mezi u křídel, o něco vyšší, jo? Takže v podstatě jakoby taková, jakoby pomalu se nám to zvyšuje, ale já si stejně myslím, že matka štěstěna, když uzná, tak někdy zachrání jednoho člověka a nikdy nevíte proč. Dodnes si pamatuju, a to už jsem se dočítával jako dítě, začátek 70. let to bylo, když vlastně spadlo to jugoslávské letadlo. Vím, že Jugoslávka byla ta jediná stevardka na palubě, která to přežila, kterou považovali jako malý zázrak, a tehdy se to dokonce i v těch československých médiích hodně propíralo. Pamatujete si ještě? Nebo opravdu vytahuju věci opravdu jako poklad z půdy? No v každém případě je mi jedno, kdybyste na dovolenou nebo na druhý konec světa jeli na kole, pěšky, právě letadlem, vlakem, autobusem, autem, šťastný návrat domů a pokud to bude možné, Rádio Čas vždycky do uší. Cazradio.cz. No a tohle to všechno bylo antré k Milanovi, tak možná bychom mohli s Milanem Glanerem zjistit, jako komu se dneska bude cestovat opravdu fajn.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude stále ve znamení silných vězných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Stejně jako ve dnech předchozích však budeme bojovat s vyhrocenými emocemi, a to zejména v souvislosti s milostnými aktivitami. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci si mohou připadat tak trochu mimo. Váhy budou podléhat nevědomému chování a vodnáři se mohou těšit na zajímavá setkání. Střelci se budou potýkat s dodržováním řádu a disciplíny. Lvi mají naději na profesní úspěchy a berani mohou svou výbušností potrápit své okolí. Býci se mohou dočkat nějakých zajímavých pracovních nabídek. Pany budou mít velký tah na branku a kozorozy budou předvádět údernou a přesvědčivou komunikaci. Ryby mohou přiřazovat svým pocitům nesprávné příčiny. Štíři by měli předvádět klid a pohodu a raky bude oslovat vše tajemné a mystické. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Čas. Rádio Čas.
0: Ku podivu paměť mi sloužila docela dobře, před malou chvílí jsem zmiňoval historku z počátku 70. let a dokonce jsem měl v hlavě i to datum, takže už jsem si trošku ověřil. 1972 spadlo jugoslávské letadlo, bylo to nad Srbskou Kamenicí v Československu tehdejším, na Děčínsku, a letuška se jmenovala Vesna. Vesna Vulovič, tehdy jí tuším bylo 22 let a přežila následný pád letadla, tedy z výšky nějakých 10 000 a nějaké drobné metrů, jo. Čímž, myslím, že je dodnes v Guinnessově knize rekordů, i když jakoby asi nechtěně, pro přežití volného pádu bez padáku z nejvyšší výšky. Ten její pozdější život, kromě toho, že ji propírala média prakticky po celé střední Evropě, už nebyl tak veselý, ale prostě tehdy si asi řekla díky tam nahoru a proč se tak stalo. Jo? Takže Vesna Vulovič, když tak si pohledejte, aby člověk věřil optimisticky i v ty dobré věci. já vím, že jsem tam naznačil jako i jiné záležitosti, ale tak prostě to je život sám. Takže ať už vás něco bolí. Foukám a protože hudba léčí, další je připravena. Jen pro vás na Rádio Čas.

0: Viděla jsem film Super, jmenoval se I zázraky se dějí. To je jenom Boženka, mimochodem díky moc k tomu, o čem jsme si povídali před chvílí. Kdyby něco v záznamu, si to můžete dát i třeba na televizi Relax, jako co to je, aby to ten bednář neopakoval. Prostě televize Relax, ranní káva s rádiem Čas, možná tam zazní i tento příběh. Příběh šťastných, nešťastných happy endů. Nicméně, já už teda vyzývám, aby se probrali úplně všichni, na Facebooku už jste to udělali, tak teď WhatsAppoví 77 66 12 800, protože dneska si povídáme o jídle a to je vždycky vděčné téma. Existuje jídlo, které byste nikdy nevzali do pusy? Prostě každý má nějaké, ale jo. U někoho je to obyčejný a přitom neuvěřitelně zdravý špenát, jo. Pravda, my se ségrou, protože ségra ho dodnes nemusí. Teď nevím, jako jestli v té čerstvé podobě, ale my si pamatujeme takovou tu zmraženou kostku, tak to byly jakoby dětské historky o tom, jak jí máma dala tu lžičku a ségra to rozprskla po celé kuchyni. Já třeba osobně syrová cibule, tam bohužel, a tvarůžky, i když on se blíží moderátorský maraton Rádia Čas. Já říkám, jako kdybyste přihodili pro dobrou věc nějakou hezkou částku, že bych nějakou tu tvarušku i snědl, ale jako to je teda velká výzva. Tak zkusme tedy ty facebookové aktuálně. Dušená mrkev a většinu druhů cukroví nemusím. Hele, já to cením, tu upřímnost, ale Dančo, spolu bychom se podělili, já bych to snědl všechno. Jitka hlásí držťky, bičí žlázy, plíčky a bochtičky s krémem. Tam to mám tak pade na pade. Šneky, brouky, červiné, hlásí Slávka. No je to vděčné téma. Tak, facebookový národ, co dál? Ze všech jídel, co nemusím, tak ani omylem bych nesnědla tvarůžky. Hanka, můj člověk, malé, takové nenápadné plus. No a za chlapy třeba Milan, šneky, chobotnice, žabí stehínka, červy, hady. Z mořských plodů mi chutnají snad jenom krevety. Mimochodem, Milane, co se týče žabí stehínek, mě to překvapilo, protože ku podivu si je dal i můj táta a naši jsou taková stará škola. Před pár lety, když byli, vím, že to byla nějaká velká oslava v Hradci nad Moravicí, tak v rámci toho rautu byla právě i smažená žabí stehínka. Nevím, jestli to věděl dopředu, ale opravdu říkal, že to mělo, že měl pocit, že jí jakoby něco, dejme tomu stehení kuře a podobně, takže žádné maso. No a teď vy facebookoví, to vás probere, hele, dívejte se, první zpráva. Teď jsem se málem vypl, audio zpráva, WhatsApp Rádia Čas, číslo 77 66 12 800. Vlaďko?
1: Dobré ráno vám do Rádia.
0: Dobrý den.
1: Tak já bych do pusy nikdy v životě nedala držťkovou a tlusté maso. To jsou dvě věci, které bych do pusy nikdy v životě nedala. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Tak kouzelné, jak to člověk slyší v přímém přenosu, Vlaďka už odpovídá, já tam ještě kvákám, jo, ale o tom to je. Takže dneska takové vděčné téma, ale snad se vám při tom u snídaně neudělá špatně, to by mě moc mrzelo. Bon appetit, za 5 minut, 6:30.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Za chvíli v přímém, ale doslova v přímém přenosu na Rádio Čas doběhne kolega Martin Fabík, který je kouzelný, protože jako chystá si podklady na zprávy v celou, to je naprosto v pohodě a říká v půl budu tam. Mimochodem, což mu uplyne, teda podle mých hodinek, což už mu uplynulo, máme minutu po půl sedmé, jinak úterý 22. září radím Rádio Čas hity, které milujete. No a samozřejmě i dneska, milí moji zlatí, zlatá věta. To znamená, pokud se registrujete na webu casradio.cz, jo, ta registrace pořád platí a my vás vylosujeme, tak vám voláme. A vy, když nám potom během toho volání, klidně i v průběhu rozhovoru, tu zlatou větu plus minus řeknete správně, tak máte tisícovku. Nic jiného na tom není. Denně voláme 7x. Až 7x za den můžete vyhrát 1000 korun. A ta aktuální zlatá věta zní, pokud jste ji neslyšeli už včera odpoledne, dobrá nálada začíná právě teď. Je, tak to mám radost, to se mi hodně líbí, to je pozitivní takhle, že jo. Dobrá nálada začíná právě teď. Zapište si ji. Mi ta dobrá nálada dochází, protože rozhodně není půl minuta, ale teď už skoro 2 minuty po půl sedmé a Marťa pořád nikde. On když se zapomene, tak to je nervy moje. Jo, že si mám pro něj dojít, nebo já si pro něj dojdu. Vydržte, já mám dlouhý mikrofon, jo. Doufám, že mě ještě slyšíte. Maťo! Teď jsem právě v přímém přenosu popisoval, že ne v půl, minutu po půl, ale 2 minuty po půl.
1: Omlouvám se, dobré ráno.
0: Ale jak říkám, je to ten pracovní proces ano, a kouzlo přesně. Přímého. Mimochodem technika funguje, všechno
1: technika
0: a tak dál.
1: Pohodě, ano.
0: Jinak zveme společně s Marťou Fabíkem ještě jednou ahoj, krásné
1: ahoj,
0: úterý.
1: Dobré ráno.
0: Zhruba za hodinu si dáme víš, nevíš, protože Marťa plánoval, že mě i Lenču zahrnul spoustou otázek.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Část víš, nevíš bude tvoje, ano. Nekoukám se tam.
1: Můžeš se k ní podívat, to není problém.
0: Ne, protože já si to většinou vyhledám a pak dělám, jako že to vím, jo. Takže aha, já dobře, se tam nekoukám a druhou si dáme takovou tu vědomostní a to budeš odpovídat ty, jo?
1: Dobře.
0: Výborně. Okay. Marťo, a teď už oficiálně. Ano. Nejdřív vyzkoušíme, protože ta dnešní otázka k tomu nabádá, jak moc chlupatou náladu dneska máš, jo?
1: Dneska mi je dobře.
0: Ne, chlupatou.
1: Jo, takhle.
0: Protože chlupatou. Znám tě, jo? Ty jsi přece jenom jako v duši, to známe.
1: Ano, ano.
0: Takže já ti položím oficiální otázku pro dnešní den a ty se nesmíš na sobě dát nic vědět. Jestli dáš, tak vím, že to vnímáš jinak, jo?
1: Aha, dobře, tak to bude počkej, zajímavé.
0: Tak já si to najdu, výborně.
1: Ani nevím, co tam je, nepodívala jsem se včera.
0: Takže můžu?
1: Ano, můžeš.
0: Tak ty už se směješ teď.
1: Ne.
0: Musíš být vážný.
1: Tak já budu vážný.
0: Můžu? Co byste si nikdy nedali do pusy? Aha, tak nemá chlupatou, dobře, no, tak existuje jídlo, které byste si nikdy nedali, prostě nevzali do pusy, játra. I kdyby ti platili
1: fakt. Játra, mám to ze školy jako znusené takhle, no, játra, prostě
0: to znamená,
1: to rád,
0: ty už si je v puse měl.
1: Ano,
0: no?
1: Ve škole.
0: Protože potom je druhá kategorie lidí, kteří říkají, že něco nesnáší nebo nemají rádi, ale oni to nikdy neochutnali, oni si jenom myslí, že by jim to nejedl. Takže u tebe je to jakoby školní
1: ale
0: dělna,
1: jo? Játrovou paštiku jako s ním, což je zajímavé, nebo játrové knedlíčky s ním, ale játru přímo jako nakrátou v mase, jako z rýží, jak bylo ve školní jídelně, tak to nedám prostě.
0: To je zvláštní. To znamená, že bys takhle dělal bys ofuky třeba v prostřenu jako host, nebo právě tu domácí udělanou paštiku by si zvládl?
1: Asi jo, podle receptu určitě.
0: Napadá ti ještě něco, nebo jinak? Maťa je všežravec, on má
1: jo,
0: rád různé
1: úplně
0: kombinace.
1: Všechno, úplně všechno, kombinace všeho, sladkého, slaného, pítím.
0: Dobře, tak já jsem dneska zmiňoval ty moje, to znamená syrová cibule.
1: To bych si dal taky, to mám rád. Česnek syrový je dobrý, chili,
0: ta
1: čokoláda,
0: jo, ne,
1: chili.
0: V pohodě. Ne, Marťo, neříkáme, cíčko, co máme rádi, jo, dneska jo, říkáme pravý opak. No a druhá věc, teda ty tvarušky, no.
1: Tvarušky jako voní, ale třeba na píce si to dám.
0: Zajdi si k odborníkovi. No máš, zajdi si na ORL.
1: Je plno.
0: Jak tvarušky voní, Marťo?
1: Voní tvarušky? Ne?
0: Říkala ti třeba taky máma, že kdysi bývaly lepší, nebo já se omlouvám všem výrobcům, jo, ale kdysi opravdu byly uleželé, uňahňané a dneska už je to opravdu
1: lepší.
0: Jako čerstvý sejra de facto, jo.
1: No jako...
0: Co jsi to řekl?
1: Že hodně věcí bylo kdysi jako lepší.
0: Počkej, tak to já ti dám rubriku, my proto máme.
1: Tak třeba, jako, nevím, co bych řekl, no.
0: Já mimochodem, Marťa ještě zdaleka nemá 30, jo, řekl tohleto, takže...
2: To za nás!
0: Můžeš ještě zazpomínat, jako by co bylo lepší.
1: Zazpomínám, klidně.
0: A doufám, že nemluvíš jako o politické situaci a tak
1: ne,
0: dále, jenom o
1: jídle.
0: Ne, vůbec
1: neřeším politiku, vůbec neřeším.
0: Dobře, tak jo, takže z tebe jsem dostal jenom játra, jinak sníš opravdu všechno.
1: No, a co
0: Balut by se zdal?
1: Prosím?
0: Balut by si zdal?
1: Balut?
0: Aha.
1: Nevím,
0: tak
1: to
0: jsou samozřejmě exotické potraviny, že jo? Balut, kterým, když tě pohostí v Asii, tak musíš sníst. To je v podstatě takové, pokud se nepletu, kachní vajíčko, ale ta kačenka už je v něm. To je ten malý zárodek, jo? Tak ten papáš a hezky to prý křupá.
1: Ani žáby, ani šneky.
0: A už se podívejme.
1: Ani bičí varlata, ani nic takového bych na to.
0: Aha, takže bičí kule, ne? Dobře. No a pak tady máme ještě fenomén kasu marzu, ten jako taky rád zmiňuji vždycky.
1: Kasu marzu?
0: V některých zemích zakázaný sejra, nic.
1: Mm-mm.
0: On zraje tak, že oni do něho nasadí, myslím, že teď už cíleně, v larvy jedné mušky, uh-huh. A oni to tak jako vypapávají ty cestičky a ty si ho na ten chleba
1: proto
0: mažeš.
1: Jsou jako v síru ty díry?
0: Ano, přesně tak. No ne, nejenom díry, ne. To, uh-huh. Ten kasu marzu ty si ho vlastně jakoby mažeš, protože on potom má takovou jako vaskou konzistenci.
1: Uh-huh. Tak a máš tam
0: ano, ty si ho mažeš v momentě, kdy jsou tam ještě ty právě ty červíci.
1: Proč dělají?
0: A papáš to s tím, což je, no, chuť prý je výborná, uh-huh. Či co.
1: Tak uh-huh. Asi maso se sýrem, no.
0: Takže mohl by si dát na tričko heslo nejen játra, jo?
1: Nejen játra.
0: Ale. Nejen játra. Výborně, pište nám, nahrávejte klidně i audio na WhatsApp číslo
1: 776612800. Mrkal jsem na Jirku.
0: Ty jsi koketně mrkl do kamery?
1: Mrkám vždycky.
0: Nebylo ti dovoleno.
1: Tak vždycky pardon, musíš beru to zpátky.
0: A co máte s Jirkou?
1: Nic, jenom mrkám.
0: Na mě nikdy nemrkl. Měj hezký den.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.

0: nechci provokovat. Včera jste někteří právě tuhletu pecku označili jako za jednu z těch otravnějších, ale ne ve vysílání Rádia Čas, ale tak nějak všeobecně. Jiné zase baví a pro nás platí, že opravdu jsou to hity, které milujete, a pokud vám alespoň jedna pecka i dneska 22. září udělá radost, tak jsem jenom rád. Rádio Čas radím, pěkně vás zdravím, máme 6.40, no a teď se podíváme na druhý konec světa, do Indie. Já mám pocit, že se v tom pozná skoro každý druhý muž a dokonce i některé ženy. Já vás nechápu, já nemám řidičák a nikdy jsem jako takovou tu lásku k autům nepochopil. Mě vždycky baví, jako takhle, nevyznám se ve značkách, ale poznám, když už je to vozítko jako dražší a kvalitní, a poznám to většinou tak, já nevím, když třeba stojí na nějakém parkovišti před obchoďákem nebo podobně, kde spousta lidí, že kolem něho stojí tak jako zvláštně rozkročení různí pánové, různých věků, v různých sociálních situacích, někdo v obleku, někdo v džínách, někdo v otrhaných teplákách. Všichni mají takový ten rozkrok a tak tam tak stojí a jako pozorují to auto úplně jako malí kluci a říkají si jako, co kdybych chtěl, abych s ním dělal, jako kdybych si ho koupil a podobně. Já to nechápu, mě to jako v něčím způsobem rajcuje, jak to ty chlapi rajcuje, ale to je tak všechno. No, takže asi budete rozumět, prostě je teď virální video a uvidíte v záznamu i na televizi Relax, kdy muž ze severní Indie, protože dlouhodobě pracuje v zahraničí a má docela drahé auto, tak si to auto jako bál se logicky v indických ulicích vykradení, trošku pojistil, ne že by ho dal do trezoru, ale zaplatil si jeřáb a ten jeřáb mu to auto vyzvedl úplně na horní střechu jeho domu, takže podtrženo sečteno do nějakého druhého patra. No tak jasně, že to zachytili kamery a teď je to virální po celém světě, ale řekl bych, že to není zas takový úkaz, protože by uvažoval tak asi každý druhý z vás. Samozřejmě doma má manželku, ale ta prý tím autem nejezdí. Dokonce má i řidiče, který by to měl opečovávat a teoreticky hlídat, ale ten taky byl v zahraničí. Takže pán místo, aby dal auto do nějaké, já nevím, speciální garáže, aby ho nechal na ulici, tak prostě zaplatil jeřáb a tram tradá, teď ho má na střeše. Vypadá to hezky, možná by se z toho mohl stát nějaký nový stavební fenomén. Já bych se tak choval, kdybych měl třeba tunu čokolády, jo, a musel odjet do zahraničí, tak myslím, že taky si zaplatím nějaký jeřáb. Ani mi někdo neukousne ani tabulku. Tak nevím, ve které jste skupině, auto nebo čokoláda, ale myslím, že si rozumíme. Prostě vášeň pro věc. Za 2:03 dobré ráno, Moravo. A třikrát mňam, no, teď mám chutě, no.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
0: Dneska výjimečně, mimochodem krásné ráno všem, dneska výjimečně si tajemné úterý odtajníme už před 8 hodinou, protože po 8 bude ve studiu Rádia Čas vzácný host. Takže buďte ve střehu, čas vám tak jako naznačím, čeho se to týká, ale už jsme zmiňovali Kytičky trošku a taky Olomouc, někteří možná tuší. V neposlední řadě, protože jste to vy a dneska voláme až 7x a já mám teda chuť, už mě svrbí prsty někomu zavolat. Připomínám i aktuální zlatou větu Rádia Čas, pokud jste se registrovali na cesradio.cz, tak si zapište, protože třeba zavolám právě vám a budu ji chtít znát. Dobrá nálada začíná právě teď. Dobrá nálada začíná právě teď, což doufám můžeme všichni podtrhnout, i když máme všední den a já se na vás budu těšit. Mimochodem koukám, že ne, je to vyrovnané, jsem tam ženy, jsem tam muž, komu zavoláme za chvíli, aha.
3: Rádio Čas.

0: Tak si tady čtu jeden komentář na Facebooku Rádia Čas. Alžběta napsala, musíte se soustředit, když budete mluvit se svou ženou. A tady se někdo vyzná. Betty, díky moc. Je to komentář k novému videu. Na našich sociálních sítích, to znamená ať už Instagram, tak Facebook Rádia Čas, nové video za ranní partu. Takže tam máte trošku i Lenču, Leně jinak zdravím, brzké uzdravení přeju. To video se jmenuje Kdyby se mi něco stalo. A každý zadaný, nebo téměř každý zadaný, který má partnerku a vlastně de facto i partnera, trošku žárlivější, tak se v tom asi pozná. Takže díky za lajky, za sdílení komentáře, ještě jednou místo určení, Facebook, případně Instagram, Rádia Čas. O, život sám.
1: Zlatá věta, Rádia Čas.
0: Vida, vida, zlatá věta, jak jsem říkal před sedmou, voláme spoustě lidem, tak jenom hlavní osa toho, co už bylo řečeno, ale rádi zopakujeme, registrace a klidně můžete ještě teď na cazradio.cz na našich webovkách. V tu chvíli jste ve hře a pokud vás systém vylosuje, my vám voláme. Tu větu, zlatou větu nemusíte říkat hned po zvednutí sluchátka, já ji z vás nějak dostanu a pokud bude plus minus správná, dostanete 1000 korun. Nic jednoduššího nebo těžšího v tom nehledejte, tak... Tuhletu osůbku znám, myslím, že i ona zná mě, pozor, není to nikdo z příbuzných, ale prostě posluchačka, která, nebo jejíž jméno je mi povědomé, tak schválně, jestli bude připravená, protože od takového človíčka bych to čekal. Boženko, jste tam?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ono je to jako nehezké se nepředstavovat, ale víte, kdo volá?
2: Ráďa,
0: Božence z Rádia Čas, Boženko, zdravím. Takhle, neprobudil jsem?
2: Vůbec ne, já tam mám přečetkou.
0: Ano, tak, tak. Mimochodem, já jsem před časem slyšel pár zpráv od vás na WhatsAppu. Myslím, že teď, jak vás slyším, zdravíčko už dobrý, protože taky jste byla trošku jako moribundus, ne? Asi nějaký čas.
2: Moribundus byl, ale Ráďo, měsíc mě bolí páteř, chodím k doktorovi.
0: O, celá bolavá, život sám, že jo?
2: Tapáky, injekce. Noha mi brní, no je to v prdeli ten věk.
0: Pip, pip, pip, pip, pozor, poslouchají děti, Boženko, ale naprosto chápu, jo, někdy, takhle, jako někdy to člověk ten život okomentuje tak, jak to prostě cítí, že jo. Já nevím, mohl by vám to nějak zpříjemnit, třeba částkou 1000 korun?
2: No jasné, děkuju. No,
0: něco, ne, pozor, něco pro to musíte udělat, Boženko, že jo, tu zlatou větu mi říct.
2: Já vám ju hned řeknu.
0: Řekněte.
2: Dobrá nálada začíná právě teď.
0: Boženka já... říká, ano, ano, vy máte dodatek ještě, no?
2: A jako každý jiný den s Radiem Čas.
0: O, dobrá nálada začíná právě teď. Mně se to líbí i jako moto, to by mělo být na tričku, že třeba když se lidi mračí v tramvaji a přečtou si to, tak se trošku pousmějí. No, no. Co s vámi, trápit vás nebudu, no, jasně, že jo.
2: Děkuju.
0: No rádo se, já foukám na dálku, protože ono se říká i dobrá pohoda a muzika jako lék. A tak jako zabral to aspoň trošičku, Boží?
2: No, já teď jdu zrovna na kapat, ale budu mít aspoň od vás příspěvek na fyzioterapeuta.
0: Pozor, zítra mě čeká, takže vám rozumím, taky by se hodila částka. Ano, ano, taky, jo, nedám no. Na jí dopustit.
2: Ještě rádi k tomu maratonu a k těm tvaruškám. Nikdy bych nesnědla ledvinky, jo?
0: Jo, pozor, to je dnešní téma, přesně tak, ano, jako co byste nikdy nedali do pusy ledvinky. A taky, je to vzpomínka jako z dětství, nebo jste ji neuchutnala nikdy, Boženko?
2: Mama je vařila furt, mi bylo z toho špatně.
0: Aha.
2: No, mě
0: chutnají, jakoby, táta je asi vařil dobře, no.
2: Ano, já vím, mamka je taky vařila s mlíkem a...
0: Jo, jo, on ten, prostě... jakoby, ono se říká, že ten odér i při tom vaření, jako málo kdo snese,
2: tak,
0: že jo.
2: Tak. Ale, tak, Radio, jestli maraton bude, jak říkáte, hodně peněz a vy chcete tvarušku, tak já vám osobně přivezu pikantní tvaruškovou pomazánku.
0: No jo, ale to už by byl takový podvod v tom pozor, jako my vás rádi uvidíme, ale já si myslím, jako, že ty pomazánky už jsou přece také vymazlené a občas to jakoby přebije ten odér, že jo?
2: Nepřebije.
0: Dobře, takže berme to, vy se dáte do kupy a když tak se uvidíte na moderátorském maratonu, jo?
2: Společně, ano, jo, pěkný jo. Den, Radio, ale to je hodně uzdravení brzké.
0: Vyřizuje, mějte se báječně, nashledanou.
2: A děkuju.
0: Rádo se a zlatí mojí dneska ještě 6 kol. Tak je to prosté, zlatá věta. Rádia Čas. A že jste to vy ještě jednou. Dobrá nálada začíná právě teď.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Šumpersku v oblasti Kopřivna havarovalo zde osobní auto. Na místě je policie. Stále se vyplatí opatrnost ve Zlíně v ulici Třída 3. května. Osobní auto se střetlo s chodcem. A pozornost mějte v oblasti Brno-Jih v oblasti Pohořelice. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta a dodávky. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku si lidé stále častěji nechávají dovážet nákupy a jídlo až na chaty nebo do kempů. Rozvážkové služby letos evidují až o polovinu více objednávek než loni. Provozovatelům místních obchodů a restaurací to ale ubírá zákazníky a někde klesají i tržby. Dovoz je přitom pro lidi na některých místech jedinou možností, jak si pohodlně obstarat čerstvé potraviny.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se chystají další opatření proti možným povodním. Město spolu s povodím Odry posílí hráze na 4 místech, například v Koblově, Nové Vsi a Přívoze. Přibydou také zábrany u některých podchodů a podjezdů, které mají zabránit rozlití vody do dalších částí města. Práce na některých místech začnou ještě letos a hotové by měly být příští rok. Přerov výrazně rozšiřuje pomoc pro seniory a nemocné lidi. Místní terénní pečovatelská služba začala dojíždět za klienty do dalších 28 obcí v okolí. A jak nám řekla mluvčí města Lenka Chalupová, to není všechno.
3: Další novinkou bude spuštění nové sociální služby. Od 1. října začne fungovat terénní odlehčovací služba, která je určena především lidem pečujícím o své blízké, na rozdíl od pečovatelské služby, která se zaměřuje na potřeby samotného klienta, je cílem odlehčovací služby poskytnout podporu pečujícím osobám.
2: Rádio Čas, sport.
0: A zítra čeká hokejisty další kolo Maxaligy. Frýdek Místek se od 5 hodin utká s Havířovem v hale Polárka a Beraní Zlín pak od 17:30 hostí na zimním stadionu Luďka Čajky Tábor. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia.

0: které milujete.
1: Dneska mimochodem žádná odpověď nebude správná nebo špatná, ale každá bude úplně jiná, jo? Nemám ráda houby, ale žampiony a smaženici s ním, ale houby takhle nemám ráda, jo? Jeden z uživatelů. Není podepsáno, takže takhle, sympatická dáma na WhatsAppu, ale nevidím jméno, jo? Dobré ráno, radíme, já jsem úplně nesnášela plíčka na smetaně, přeju pěkný den, píše Barbara. Myslím, že posluchač Olin, věrný to posluchač, tímto zdravím Kopřivnici, nechali i audio zprávu, takže předpokládám, že to bude
2: dilemat. Do radia, čas.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Co bych nikdy nepozřel, jsou jako někteří ti cestovatelé, když navštíví exotické země, mm-hmm. dostanou se do nějakých společností, kde je uctívají jako VIP a dají jim třeba nějaké oči z nějakého z krav, nebo z čeho to je, mm-hmm. nebo otevřené levce opic. Rozšlehaný mozeček.
1: Je to tak,
2: tak
1: no.
2: To bych tam asi všechno. No, však víte co. Mějte se hezky, Olin.
1: Oline, zdravím, vím co, nicméně oni prý na vás koukají, co se týče těch s prominutím teda opičích mozečků a jakoby urazili byste, jo, kdybyste nepozřeli alespoň lžičku. Co jsem slyšel, takže prosím vás, jaké jídlo byste nikdy, ale opravdu nikdy nevzali do pusy, otázku, jestli na to vůbec jako nemáte chuť, nebo nějaká vzpomínka z dětství a podobně, nebo to třeba partner špatně uvařil, 776612800, můžete psát, namluvat audio, Facebook Rádia Čas, tam to jede samospádem a mimochodem, kdybyste potřebovali potěšit, pošimrat, tak na našich sociálních sítích nové video za ranní tým vyložení z partnerského života, kdybych tady nebyla. No, mrkněte.

0: dát. Byla z českého nevěstince, jo, takže Made in Czech Republic, i když Made in Czech Republic, to zase tak pravda není, protože žena je původem z Nigérie, ale bohužel neměla žádný pas, žádné cestovní doklady a tak dál. Takže pán, i když měl asi trošku jiné plány, se nakonec bude zodpovídat za napomáhání k nelegálnímu překročení hranic. Tak já doufám, že pro oba to nějakým způsobem skončí happy endem, a to teď nemyslím jako opravdu chlupatě. Mě se jenom vybavuje vzpomínka na civilní službu, nebojte, nikde jsem nechodil, ale já obstarával, protože já v roli vojáka bych dopadl stejně jako v roli řidiče, ale obstarával jsem 3 mateřské školky, jo. A tam nejblíž mému bydlišti v Opavě, to řeknu, Opava Kilešovice to byla, tak tam byl jeden takový rodinný dům v takové velmi klidné ulici, na jedné straně byla právě školka a na druhé, a vím, že se o tom vedly tehdy velké debaty a byly tam nějaké petice a rodiče si stěžovali, protože tam visela ta pověstná jako červená lucernička, nebo jestli to bylo světlo, ale prostě opravdu s takovým tím červenou fialovým nádechem a hodně se to tehdy řešilo, protože někteří pánové se z návštěvy z tohoto domu vraceli právě v době, kdy tam rodiče vedli děti, i když jako na druhou stranu, co si budeme, jako děti vidí prostě jenom pána, který vychází z baráku, že jo. No, ale ještě tak jako v 90. letech 20. století z toho bylo velké halo. No, nevím, kde se nacházíte zrovna teď, doufám, že ve vlastní posteli, autě, no, na vlastním pracovišti. V každém případě lásky kopec, milujte se, množte se a přitom poslouchejte Rádio Čas.
1: Dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu Čas.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: No tak když i tajné úterý, tak pravděpodobně budeme spíš odtajňovat, než ještě tajit. Dneska výjimečně tedy mezi 7 a 8 na Rádiu Čas z jednoho prostého důvodu, protože zhruba za 60 minut tady budeme mít úplně jiného hosta, ale tu radost vám chci dopřát. No a ta radost je prostě další Flora Olomouc. Horty Komplex 2026, v podstatě ta podzimní sekce od 8. do 11. října a vy můžete být u toho. Počkejte, ještě si otevřu poznámky, jde nám přece o známky, takže dvakrát vstup právě na Floru Olomouc mezi 8. a 11. říjnem. To by bylo dobré, abyste mi řekli, že hrajete právě o tenhle ten dárek. Dovolat se ideálně jako čtvrtý v pořadí, to mi tak teď napadlo. A ještě jako bonus, takže říkám nevolat, dokud neslyšíte celé zadání, jako bonus mi vyjmenovat... Čekejte, bude to podzimní sekce, tak dejme tomu 10 druhů ovoce a zeleniny dohromady, jo? Ovoce i zeleniny, ale prostě 10 druhů. Ať si trošku procvičíme mozek. Jste připraveni? Můžu odstartovat tajné úterý, takže kdo by chtěl jít? Pro někoho je to velká tradice. Volejte právě teď 7766 12 800.
2: Radio Čas.

0: Fajné úterý Rádia Čas.
1: Tak a teď jsem opravdu zvědavý, mimochodem krásné dobré ráno s Rádiem Čas, co se dozvím, protože já vám to řeknu za chvíli. Čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí, kdo pak? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Jana, Svince.
1: Jani, jste si jistá, že jste Jana?
2: Ano.
1: Určitě? Dobře, tak já vám prozradím, co se stalo, jo? Janča se dovolila jako čtvrtá v pořadí a já říkám, já si napíšu věci dopředu, když to klapne a když splní všechno, co má, tak prostě nemusím potom zdržovat na drátě, jo? Nicméně teď poslední hodinu 20 jsme, a Jana je opravdu ve stresu, jo, to můžu potvrdit, jsme hledali její telefonní číslo, přičemž, pozor, Jana zná ten úvod, jo? Nebo i ten byl špatně, mimochodem, Jani? Ne, abyste prozrazovala, jo, to je GDPR.
2: Ne, dobře. Ale,
1: nebo už jsme se jako dočkali závěru, budete ho potom znát, nebo?
2: Kamarádka ho najde.
1: Takhle, v mobilu, no přesně tak, jasně. To znamená pracoviště?
2: Ano.
1: Tímto zdravím do Třince, výborně. Tak to je jako zlo přímého přenosu a ty nervy, člověk se dovolá, tak jako to potom prožívá strašně divoce. Proč jste se dovolala, Jani? Co pro vás můžu udělat?
2: Protože chci jít na Flóru.
1: Flóra Olomouc, já to prozradím rovnou, Hortikomplex 2026, to je ta podzimní sekce 8. 11. října. No, ještě něco jsem po vás chtěl.
2: Chtěl jste 10 druhů ovoce a zeleniny.
1: Tak jasně, protože to bude přehlídka pěstitelů, že jo, ovoce a zeleniny, tak jako dostaneme něco, nebo víte, co je ovoce zelenina?
2: Jo,
1: ne, já vím, já myslím, že už se člověk usadil. Sedla jste si na to, doufám, jo?
2: No, sedla, jo.
1: Je, vy jste pořád, víte co, tak podívejte se, teď by to viděli na televizi Relax, já vás takhle objímám na dálku, teď objímám ten mikrofon, takhle jo, takže buďte úplně v klidu a prostě zkuste to, hlavně tam máte kolegyní kamarádku, ta vám pomůže, no tak šup sem s tím, počítám, jo?
2: Takže jablko, hruška, pomeranč, banán, citron,
1: no?
2: Ananás, broskev, nektarinka, mrkev, cibule, česnek.
1: Je to tam doma. Mimochodem, zaujalo mě, že jste teda spíš ovocná, protože jenom tam na konci jenom jako nějaká cibule a mrkev, jako dvě z deseti a zbytek ovocný, ale tak jasně, ono to připomíná co nejvíc to léto, že jo, co si budem.
2: Jo.
1: Jani, znáte svoje příjmení? Ne, abyste mi ho řekla, ale vy jste teď úplně, vy máte posttraumatický stres ze mě a to je mi líto.
2: Ne, já vás strašně ráda poslouchám, Leníčka.
1: O, zlatá moje, no tak vidíte, tak teď se slyšíme.
2: My všichni tady.
1: Jo, holky ahoj, mimochodem.
3: Ahoj.
1: Máte už tu koncovku, jo, pro Janu toho telefonního čísla.
2: Jo, dobře. Už jí máme.
1: Já to teď položím, vy si potom budete hlídat mail, protože nejpozději do 2 týdnů by vám měly přijít poukazy na 2 vstupy a já si jdu teď zapsat to telefonní číslo, kdyby něco, jo? Tak jo.
2: Jo, děkuji moc.
1: Rádo se.
2: Ahoj. Tajné i Rádia Čas.

0: Ahoj Soběslave, o Evi, cením oslovení, když pominu exotiku, hned pochopíte, o čem se dneska povídáme na Rádiu Čas. Tak stačí, aby mi někdo dal do léča, tam byl jiný výraz, já to přečtu, jo, aby mi někdo do léča prdnul vejce a mám vymalováno. Léčo miluju, ale jak se smíchá nebo vmíchá vejce, vypadá to, jako by někdo už jednou jedl, brr. Hezký den, Lence hodně zdraví, přesně tak, ranní polovička, Lenča, brzké uzdravení a on je fakt lepší, jako by vypotit se doma a trošku vypnout, protože to tělo si potom řekne, a nevypl si, tak tě vypnu znova já. Krásné ráno, já bych nevzala do pusy potvory z moře vytažený a jeli to zabíjačkovou polévku. Aha, tam bude, jeli to čárka zabíjačkovou polévku a ještě tady máme jednu od Jardy, od chlapáka, mimochodem hezká profilovka. Krásné ráno, radíme, jenom když vidím ústřice, tak je mi špatně, na tož dá to do pusy. Jarda Solomouce, takže zdravím do všech koutů světa, mimochodem kdekoliv jsme pro vás online na cazradio.cz. My se teda kolegáčci často smějí, jakože já, je spousta věcí, které já, ne, nedám do pusy, ale jako odmítám jako zdíky jídlo, jo. Mi třeba nedělá dobře, když najdu v rybě kost. A opravdu bych si rád zašel někde do nějaké vytříbené restaurace, protože ono se říká, že profíci opravdu si nemůžou dovolit vám nechat kost v rybě, takže to by jedno moje trauma pominulo. Syrovou cibuli jsem zmiňoval, já vím, že vám to přijde někdy úsměvné, jo, tvarušky, tak to už je kapitola love or hate, zase na druhou stranu nechápu lidi, kteří nemají rádi koprovku, jo, nebo dokonce i mou milovanou krupicovou kaši a nebo rýžový nákyp. Včera jsem měl jeden a byl geniál. Jo? Teď možná pohrdáte vy, jo? Ale zvažuji ještě, no nebo když najdu taková ta, já tomu říkám narušení v jídle, jo? Chápu, že musíte dát bobkový list, aby něco krásně vonilo, ale když tam potom někdo nechá a rádě do toho kousne, tak děkuju, už mám dost a tak dál. No, tak jako, já nevím, jestli je mi lepší živit nebo hostit. V každém případě dělám to sám, nebo šatit se říká, že jo? Díky za upřímnost i vám a já si teď musím napsat jenom jednu položku, protože to bych málem zapomněl. Milan Gelnar na vás čeká. Teď jsem to udělal poslepu. Já doufám, že jsem to udělal správně. Jo, horoskopy na úterý. Krásný den, mimochodem poslední v rámci astronomického léta. Zítra nám začíná podzim, takže se tomu pověnujeme. Ale když ne podle předpovědi, tak léto alespoň v nás a já doufám, že i na vašich tvářích. Takže úsměv, jako to sluníčko, výborně a víc už Milan.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude stále ve znamení silných vězných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Stejně jako ve dnech předchozích však budeme bojovat s vyhrocenými emocemi, a to zejména v souvislosti s milostnými aktivitami. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci si mohou připadat tak trochu mimo. Váhy budou podléhat nevědomému chování a vodnáři se mohou těšit na zajímavá setkání. Střelci se budou potýkat s dodržováním řádu a disciplíny. Lvi mají naději na profesní úspěchy a berani mohou svou výbušností potrápit své okolí. Býci se mohou dočkat nějakých zajímavých pracovních nabídek. Pany budou mít velký tah na branku a kozorozy budou předvádět údernou a přesvědčivou komunikaci. Ryby mohou přiřazovat svým pocitům nesprávné příčiny. Štíři by měli předvádět klid a pohodu a raky bude oslovat vše tajemné a mystické. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49,90. korun. Více na mojehruska.cz.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Hello bro, oh yeah.
1: Hello, čičičumu.
0: Yeah. Jenom tak mimo záznam, že jsme takový dva jakoby overthinker a křehké duše, ale jako když se potkáváme s kolegou Martinem Fabíkem, tak jako že jsme za ty chlapáky, takže jako ahoj. Mimochodem mrkneme do kalendáře, uděláme se takové víš nevíš speciál, protože Martin vždycky připravuje takové bonusové hádanky, někdy pěkně dráždí někdy, protože ne, tak jako 50% z toho nevím, tak jako jsem lev pořád.
1: Tak já předpokládám, že to víte, no.
0: Tak to bude součást toho, můžeš mi tykat. To bude součást toho a potom jenom klasický pohled do kalendáře, kde okay. Si dáš takové malé víš, nevíš datem 22. září.
1: Dobře.
0: Nicméně, já mám jeden takový rest a takový úkol víš, nevíš pro našeho rejžu taky Jirku, který nás sleduje až z Finska a točí nás pro televizi Relax. Marta ráda na něho mrká a mává a podobně. Jirko, Jirka má totiž jako část Panny v sobě, znamení Panny, ano. A on jako vnímá každý detail, jo? Takže včera mě upozornil, když jsem měl třeba kefír na kníru. Ano, kefír, jo? No nicméně, a Jirko, nevidíš, že je teď něco špatně? Kromě to teda, že mám bebí pod nosem, ale to nemůžu. Ale jako nic? Já jsem se byl zkontrolovat, na ty jsi hezký, Marťo, ty jsi... On se má koukat teď na mě.
1: Aha, škoda.
0: Když tak, Jirko, dokonce víš, nevíš, napiš mi, jako co bys mi čistě teoreticky na mé tváři vytknul. Ty vidíš něco?
1: No, nevidím.
0: Ne? Dobře, fajn. Já jsem to zjistil, když jsem byl na toaletě, jak si připadám tak jako zvláštně, jo? Můžeme?
1: Můžeme,
0: fajn.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: A pojďme začít tedy u tebe, Marťo. Ono je to strašně moc, tak
1: víš
0: nevím.
1: Víš si vybrat, nevím, jestli budeš dělat oboje, nebo?
0: Tak víš co, tak já zkusím jednu a potom třeba z druhé jenom bonusovku, jo? Já, tak nevím. Zkusím tady. Nikdy se ví, co chystá a že se nedají stěnout všechna místa, ale je to dobrák, altruista, že mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět, laskavá náruči zběsí lílet a kolem nás hudba jedna z těch krás, kdy po zahádech běhá nám mráz.
1: To jsi řekl teda hodně rychle.
0: Aha. Jo, pardon, já jsem zapomněl, že to je do vysílání, víš, já jsem to tak jako projel.
1: Aha. Teď ty to zaspívej.
0: Víš, co Bůh chystá. No ne?
1: Ježiš, víš, co to je, ne?
0: No právě,
1: to je?
0: Že... Jak to pokračuje? To refrén je zásadní, že jo?
1: Může se zdát... Na, na, na, na, na, na, na, na,
0: já jsem úplně mimo. Víš co?
1: No.
0: Nebudeme to dělat tak jako vždycky. Nebudeme to dělat tak jako vždycky. No, budu krutý k sobě, protože vím, že to vím, ale nevím. Takže?
1: Karel Gott, Srdce nehasnou.
0: S Charlotou.
1: Ano,
0: s Charlotou. Přesně, tak víš to, tak já zkusím ten druhý song.
1: Neskus.
0: Ono se to vsákne a zítra bude klid a tohle to snad zmáknem a zase jako dřív si budem žít. Si budem žít.
1: Michal David, ano.
0: Tak to nevím.
1: To nevíš.
0: Dobře, tak nevím. Já ti asi přidám nějaké otázky do víš, nevíš.
1: Aha, dobře.
0: Nevadí. Osobnost podle indicí mi vždycky šla, že jo?
1: Jo,
0: tak zkusíme. Káva, servírka, Bloomingdale's, Marťa mi to napsal, jako kdyby byl úplně ve jméno, jo, jen tak na okraj. On mi to napsal tak, jak se to čte, Bloomingdale's a zelená.
1: No, ano. Tak to víš nebo nevíš? Nevíš? Tak zelená, jak se řekne anglicky zelená?
0: Green.
1: Ano, Bloomingdale's, no. Káva. I'll be there for you to do.
0: Přátelé?
1: Ano, Rachel.
0: A Bloomingdale's je co?
1: Ona pracovala v Bloomingdale.
0: Tak já pořád si pamatuju spíš toho Ralpha Laurena a podobně, jo? A Central Park, no dobře, dobře, dobře, jako příprava na jedničku, to ti dávám.
1: Děkuji,
0: zkusíme
1: děkuji.
0: Další osobnost podle indicí. Vlasy, žlutá, modrá, hlas, Jiří, Simpsonovi?
1: Ano, March.
0: March, dobře, tak fajn. To se uznáme. Ale pozor, to máme nové, poznej stát podle zemí. Město leží na pobřeží Středozemního moře, ach ty teplé končiny. Má slavnou promenádu, v jeho okolí se pěstuje hodně oliv, nachází se tu slavný chrám Sagrada Familia, takže město, takže bude ve Španělsku.
1: Ano.
0: A Sagrada je snad v Barceloně, to tak, že jo, takhle na půl, typovačka, a ještě poznáme, to se mi hodně líbí, poznej stát zemi. Místní obyvatelé mluví několika jazyků. To mě hned napadají. Město má přes 100 mostů, je známé svými vodními kanály. Amsterdam?
1: Ano.
0: Dobrý. Tak jo, tak nakonec jo. Já říkám vždycky tak 50 na 50. Hezky připraveno, Marťo.
1: Děkuji.
0: Musíš mě pochválit, protože dneska měla chystat Lenča, takže já jsem udělal takzvaně jako za
1: pět. Narychlo, aha.
0: No.
1: Dobře.
0: Ale říkám, máš jenom takovou jako poloviční.
1: Dobře,
0: jo.
1: Pojďme na to.
0: V roce 1993 měl premiéru český film... To vlastně není podstatné, jak se jmenoval. Madla z cihelny, myslím. Podle divadelní hry jisté Olgy Scheimpflugové. Kdo byl později slavným manželem této ženy? Olgy Scheimpflugové.
1: Já takové lehké otázky na tebe.
0: Marťo, ty nejsi ze školy dlouho. To a mimochodem Olga Scheinflugová je geniální a velmi věčná ve Víš, nevíš.
1: Aha, no, mm-hmm. Tak.
0: Tak chceš toho manžela v nápovědě?
1: Jo, dej nápovědu, prosím.
0: Buď to byl Karel Čapek, Josef Lada, nebo Jaroslav Seifert?
1: Josef Lada.
0: Jakože podle ní maloval hezké obrázky?
1: Ano, podle ní maloval.
0: No nemaloval, no. Byl to Karel Čapek,
1: ale
0: jeho velká chyták, láska.
1: To bylo těžké,
0: no.
1: To bylo těžké.
0: Bylo to těžké, myslíte si, že
1: jo,
0: to bylo těžké?
1: Těžké, určitě.
0: V 94. měla v Národním divadle premiéru hra Sluha dvou pánů, která s počtem repríz strhla alespoň u nás divadelní rekord. Typneš si, kolikrát jí opakovali, než byla derniéra? Prostě kolik je opravdu hodně, že je z toho jako český divadelní rekord? Sluha dvou pánů?
1: Sluha dvou pánů. Tisíc?
0: Ty máš rád taky divadlo. No to už by bylo moc.
1: Přes tisíc, to já bylo necelých chtěl... tisíc to bylo.
0: Ne, já jsem chtěl rád plus minus 50 a vzhledem k tomu, že to bylo 600, tak jako... Ale jako šel si aspoň do stovek, jo? Nicméně hlavní role Trufaldína, na toho se sjížděla celá republika, opravdu mnoho let hrál. Poznáš herce podle jeho výkonu?
3: Já jsem sloužil u jednoho pána a on z toho zemřel. Mě po něm zůstala spousta takových všelijakých věcí, já jsem to všecko rozprodal, jak na
0: co tam šeptáš?
1: Miroslav Donutí?
0: No jasně, že jo. No, vidíš, já už se usmívá jako měsíček na hnoji. A myslím, že tady máme ještě jednu. V roce 1692 pověsili posledních 8 žen obviněných z čarodějnictví. Všechno se odehrávalo v americkém Massachusetts. Ano. Kolem města, které je dodnes takovým symbolem a mekou všech čarodějnic. Hodně je zdobené třeba na Halloween a podobně. Jak se to město jmenuje?
1: Dáš mi první písmenko?
0: Ne, já mám pro tebe nápovědu.
1: Tak dej, pojď.
0: Protože vím, že ten fenomén znáš.
1: No, to budu asi znát.
0: Byl to slavný mluvící kocour v seriálu, který si nám dával i ty.
1: Sabrina, no. No a?
0: Město Sabrina to není.
1: Já vím, ale...
0: Je to ten slavný mluvící kocour. Jak pak mu říkali?
1: Salem.
0: Česky Salem, je to Salem? A máš to, Marťo?
1: Díky, super.
0: Výborně, tak jo. Já taky napůl děkuji.
1: Taky děkuji.
0: A přeju krásnou směnu.
1: Děkuju.
0: Jo, počkej, já se podívám, jestli nám Jirka napsal.
1: No.
0: Jestli nám Jirka napsal, i ne, tak Jirka vůbec nevnímá Rejka.
1: Aha, to je dobrý. Tak asi všechno ok.
0: Já mám špatně podholený knírek, tady nevidíš, že mám jako na jedné straně vyholeno a tady mám nějakou jakoby prostě botu.
1: To já vůbec
0: botu.
1: Nevidím tak daleko.
0: Je takhle. Pojď si brejle.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dost

0: Asi bych z toho nespal, takže malá oprava všem posluchačům Rádia Čas. Ve Víš, nevíš, jsem dával premiéru filmu Madla z cihelny. To byla období první republiky, hlavně bylo to na námět knihy Olgy Scheinflugové. Jsem řekl, že to bylo v 93. Jo? A přitom jsem to měl napsané. 1933 to bylo, jo? To by, já bych z toho nespal tři noci. Takže jenom taková malá oprava, nicméně nikdo nezaznamenal, naštěstí. Hezké ráno, s Radimem na Rádiu Čas, obvykle ve dvou, ale Lenča marodí a musí nabrat sílu, tak ji foukáme na dálku. Já zdravím vás, hodně síly, mimochodem po 8. hodině budeme mít zácného hosta, ale to neznamená, že dál nehrajeme zlatou větu Rádia Čas a že se vás neptáme a ptám se i teď, jaké jídlo byste nikdy, ale nikdy nevzali do pusy, do úst a hlavně proč? Jako jestli se vám nelíbí a nevoní vám de facto jakoby odjakživa, a nebo na základě takové školní jídelny a podobně. Poptali jsme se i v ulicích Moravy a Slezska.
1: Čevapčiči.
2: Špenat.
3: Neochutnala bych za milion, no, možná nějaké šneky, do toho bych teda nešla.
4: Koprovou omáčku.
5: Nesnaším mořské plody, v životě bych to nevzala do pusy.
6: Šneky.
7: Hada.
8: Asi držčky.
9: Červy.
10: Olivy. Vůbec je nesnáším, a hřiby.
6: Hady.
10: Červy.
11: Dušená mrkev.
12: Koprovka. To nemůžu ani cítit.
13: Brokolice.
14: Lazaně.
15: Líčka.
16: Držčky.
17: Mořské plody.
18: Ryby.
19: Špagety s párkem.
20: Buchtičky ze šodu.
21: Mrkvička s hráškem.
22: Bramborová mačka.
23: Nudle s cukrem a máslem.
0: Ne, jež, neznám nic lepšího, nebo třeba nudle s mákem a ten můj slavný naštěstí, jako nikdo neříká, rýžový nákyp. Ještě se v rychlosti podíváme na Facebook Rádia Čas, kde jedete ve velkém ligu antigurmánskou. Sírové vejce, sulc a podobně slizké a hlenovité pokrmy. Tak krásně to napsal za chlapy Michal. Dál nemusím smradlavé síry, cituji, a nesjedla bych hmyz, housenky, brouky a tak dál. To je taková typická strana. Jirka není můj člověk, protože nemusí krupičku, a už dneska zmiňované balut vejce, to je Jana. Já doporučuji mrknout se když tak jako na internet, ať si dohledáte, co je balut vejce. Někteří z vás snídají a nechtěl bych vás ohrozit, že byste to třeba takzvaně vyhodili ven. Tak jo, buďte ve střehu, myslím, že si za chvíli ještě před celou dáme jedno kolečko zlaté věty a vám všem v pohodu s Radimem na Rádiu Čas. Jo, to musíš taky kliknout Rádio Play.

0: Já vás všechny moc zdravím, kolik máme 7.53, za chvíli celá čerstvé zprávy, po 8. hodině vzácný host, tomu se ještě dostaneme. V každém případě teď jsem málem připomněl ještě jednou aktuální zlatou větu Rádia Čas, ale to by asi nebylo fér, jak zpívá Hanka Zagorová, a to by nebylo fér z jednoho prostého důvodu, že si dáme další kolo, jestli nepohrdnete.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Vždycky už v odpolední nebo podvečerní část dne předchozího a třeba i ráno a potom v průběhu dne stačí vychytat aktuální zlatou větu, a pokud jste registrováni na webu cazradio.cz a pokud vám zavoláme a dovoláme se, vy nám tu větu řeknete, tisícovka je vaše. Tak je to prosté a jednoduché. Boženka před hodinou předvedla opravdu krásný výkon, tak já zkusím další, se říká pána na holení, ale je to dáma, tak snad to vytočím opravdu rychle. No zatím ne, protože jsem dal místo sedmičky trojku. Omlouvám se, teď se trošku odpojím, abych to všechno udělal správně. A doufám, že to správně mám. Snad jo. Měla by tam být Maruška. Maruško, jestli pak vás zastihneme.
2: Tak, Maruško, dobrý den.
0: Dobrý den, je to paní Maruška?
2: Maruška, tady nemám.
0: Jejde, tak to se omlouvám, asi telefonní číslo. Moc se omlouvám, špatně, mějte se krásně, nashledanou. Ježi Kriste, to bylo moc seriózní, že? No tak to je to kouzlo přímého přenosu. Takže ještě jednou, mimochodem Maruška se zaregistrovala a celé to telefonní číslo dala u sebe, nedala tam pauzy, takže moje, no nejhorší by bylo, kdyby to Maruška zapsala špatně a já se ještě jednou dovolám na špatný telefon, vyzkoušíme. Mhm. Už to zvoní jinak než předtím. Že můj nervy rádio, opotky až za rohem.
3: Alouchová, prosím.
0: Dobrý den. Radím Sobyslav Bednář, Rádio Čas. Je to Maruška?
3: Dobrý den. Pane Bednáři,
0: dobrý den.
3: To se mě tedy překvapil, ale já jsem nachystána.
0: Mi se moc líbí ta změna hlasu, protože když jste to vzala, tak Alouchová, prosím. Mimochodem, viděla jste pevnou linku nebo spíš nějaký mobil, jakoby na svém...
3: Myslím, že nějaký mobil, já jsem zrovna měla telefon v kapse u kálho, tak mi to tam tak příjemně, jak se říká, brnělo.
0: A říkala jste si, jestli mi nechtějí nabídnout plyn, že jo?
3: Ano.
0: Nechci vám nabídnout 1000 korun, Maruško.
3: Tak to by bylo krásné, a já jsem připravená.
0: Tu větu jste slyšela kdy, jen tak na okraji?
3: Ráno. Přesně nevím, v kolik hodin, ale
0: ne,
3: že
0: to
3: jsem říkala, včera jsem vůbec nebyla na příjmu, teda myslím rádiovým příjmu, takže jsem je to neslyšela a říkala jsem si, no doufám, že mi nezavoláte, no a nezavoláte včera, tak. Ale dneska voláte, tak to je bezva.
0: Tak co pro, tak co pro mě máte, jakou větu?
3: Tak počkejte, jestli to po sobě přečtu. Dobrá nálada začíná právě teď.
0: Myslím, že jste si to zapsala velmi správně.
3: Ano, já trošku škrábu, tak se to občas stane, že to nemůže ani po sobě přečíst.
0: Jo,
3: to
0: bych asi říkat neměla. Ano, ne, naprosto chápu. Moje máma vždycky, když mi jako na základce napsala omluvenku, tak jsem to dala paní učitelce, tehdy ještě sešce učitelce, a ona řekla, přečti mi to, takže jsem jí to přečetl.
3: To je pěkné, to se stává někdy.
0: Dobrá nálada začíná právě teď, tak vám se doufám zdvojnásobila, tisícovka je doma.
3: Úplně.
0: Vaše údaje máme, takže kolegyňka se potom ozve. Jenom poslední otázka, Maruško, jestli posloucháte,
3: ano,
0: co vy byste nikdy nedala do úst, no, jaké jídlo?
3: Ano, já jsem přemýšlela i o této otázce ráno, co jsem si náhodou zeptali.
0: Připravená.
3: No já jsem teda velmi, bych řekla, dobrý, úspěšný jedlík, ale co bych asi nechtěla do úst dát, je ta držková polévka, držky.
0: Jo, držková.
3: A všechno maso, které je trošku více tlusté, jak se říká.
0: Ono je to strašně divné, ona mi chutná, ale asi jenom proto, že já ji vždycky dostanu na talíř, protože odborníci říkají, že to zpracování samotné není moc voná záležitost.
3: Já jsem měla tu čest ve školních jídelnách a myslím, že si to nepamatuju dobře, že by to nechutnalo, opravdu ne.
0: Takže jo.
3: Takže asi to.
0: Gratulace veliká, tisícovka, a mějte hezký den. A zpátky
3: děkuji vám.
0: Nashledanou.
3: Děkuji vám, nashledanou.
0: A já jenom připomínám, že po 8. přijde vzácný host.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
8: Aktuálně si dávejte pozor, ve Zlíně v ulici Sokolská stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Na místě jsou záchranné složky a pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Tuřany ve směru na Prahu. Srazily se tady 2 nákladní automobily. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku vzrostou od ledna důchody v průměru o 304 korun měsíčně. Základní část důchodů se zvýší o 270 korun a k tomu přibude ještě další navýšení podle výše penze. Důchodci můžou dostat i jednorázový příspěvek 2000 korun. Ten by se měl týkat nejen starobních, ale i invalidních důchodů.
1: Morava aktuálně.
8: V Ostravě se v pátek uskuteční Noc vědy. Od 5 hodin odpoledne nabídne veřejnosti zajímavý program hned na několika místech. Lidé mohou nahlédnout do laboratoří, poslechnout si přednášky nebo se dozvědět více o vesmíru, lidském mozku či komunikaci. Kroměříž nechá opravit krytý plavecký bazén v Obvodové ulici. Co vznikne uvnitř 40 let starého objektu, to už nám prozradil starosta Tomáš Opatrný.
10: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory, nové restaurační zařízení, včetně nových teras pro diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, případně pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plaveckých školách.
1: Rádio Čas, sport.
8: A na mistrovství Evropy v boxu je ve čtvrtfinále Barbora

0: a v turnaji končí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 6 minut po 8, ranní program Rádia Čas s Radimem, i když, on se říká ve dvou a více se to lépe táhne, mám tady hosta a já rovnou připomínám, doporučuji, pokud máte čas, mrknout taky na Facebook Rádia Čas, kde budeme streamovat non-stop, prakticky až do 9, pak si to můžete dát v záznamu, takže kdyby něco, tak je stream na Facebooku Rádia Čas. A kdybyste měli jakýkoliv dotaz opravdu ze života, protože dneska to bude o životě, tak 776612800 naše WhatsApp číslo. Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curillo, ne poprvé ve studiu Rádia Čas. Lukáši, zdravím, dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům Rádia Čas.
0: Mimochodem, jak se vstávalo do nového dne? Jste ranní skřivan?
1: Nejsem ranní skřivan. Já si rád přispím, ale byl jsem noční sova do nedávna ještě na studiích a i později, ale dnes rád spím, odpočívám. Takže dnes v takovém počasí, nevím, jak je jinde, ale tady na Ostravsku prší a je to pro mě teda drsné stávání.
0: Poslední den astronomického léta, aspoň toho se můžeme držet, zítra začíná podzim. No a my si vlastně o tom podzimu života taky budeme povídat. Povídáme si doslova o životě, možná o nás za pár desetiletí, možná o našich rodičích a prarodičích už brzy. Už se nám je naskočila si to s dovolením zaklepu, protože v určitém věku, pokud člověk nemá opravdu dar a takové trošku to požehnání od toho nahoře, tak kdy jde všechno plavně, tak vždycky potřebujeme pomoc nebo někdo z nás. Lukáši, fenomén stáří, kdybych to tak nazval, vnímáme ho jinak, jsme mu víc otevření z vašich vlastních zkušeností v poslední době? Víc o tom mluvíme?
1: Tak fenomén stáří se v průběhu poslední let velmi změnil. Za prvé se o něm docela dost mluví, za druhé dneska stáří je vnímáno trošku odlišně oproti minulosti. Už to, že se proložil věk dožití za posledních 20 let výrazně, zhruba o 7-8 let, tak i to, že těch seniorů čím dál více a seniori jsou velmi aktivní. Dnes seniori cestují, studují, věnují se s vlastním koníčkům, dohánějí to, co třeba v životě je třeba na co neměli čas. Takže ten aktivní život seniora je dneska úplně odlišný, než byl před 30 lety, to je jedna věc. A druhá věc, i díky tomu, že žijí aktivní způsob života, tak dneska už to není tabu a lidé žijí komunitní život, schází se spolu a prakticky

0: všeobecně, protože máte tu zkušenost, vás oslovují lidi nebo potřebují nějakou pomoc na ta zadní kolečka, tak nějak s předstihem, kromě toho, že si spoříme?
1: Tak tam bych možná to odlišil, není příprava jako příprava. Mm. My se připravujeme na to, co bychom chtěli ve stáří ještě dělat, co chceme dohnat, co bychom chtěli ještě si splnit, jaké sny. V tomto duchu ta příprava možná u nás všech, a týká se to v podstatě skutečně všech, je možná dobrá. Na co často zapomínáme, že mládí není věčné, a že stáří přináší nějaké problémy zdravotní. A to je možná pořád ještě vytěsňované téma, že zase na druhou stranu se to možná přehoupilo toho extrému, že si myslíme, že skutečně budeme mladí, zdraví, krásní až do smrti a k tomu vezmeme nějaké přípravky kosmetické nebo farmaceutické a bude to krásné, a tak to nefunguje. A na tuhle situaci podle mě nejsme úplně dobře připraveni, protože nikdo z nás si to nechce připustit. A to je potom ta kritická situace, když něco nastane, tak pak už si sami sobě člověk pomoci nemůže z různých důvodů. A je to potom na okolí nebo na rodině, aby vám pomohli. Takže na tuhle čas si podle mě připravujeme daleko méně, než na tu volnočasovou a nebo takovou tu vizi, že si užijeme závěr života aktivním a zdravým způsobem života.
0: Tak pojďme přímo ze života. Já se, když občas mluvím se svou kartářkou, tak se jí ptám v poslední době, jako s čím za vámi chodí lidi, co řeší, protože většinou jako se to trošku mění, záleží, co se děje kolem nás a tak dál. Co u vás aktuálně, jako s čím vás rodiny oslovují nejvíc? Když jako se zaměříme přímo na tu tématiku jakoby toho podzimu života doslova.
1: Tak asi nejvíc otázek je, že někdo má svou maminku, tatínka nebo nějakého příbuzného v nemocnici, stal se nějaký úraz nebo jde nějakou operaci a pak se zjistí, že do nemocnice šel s nějakým přesvědčením uzdravení, ale v nemocnici oznámí, že ten jeho blízký už bude mít nějaký handicap, bude třeba nějakou dobu imobilní, bude muset rehabilitovat nebo bude muset brát nějaké léky, nebo bude mít nějaké trvalé omezení. A v tu chvíli vlastně těm lidem dojde, že vlastně tu domácnost, ani oni sami nejsou připraveni na tu situaci. Že pořád brali tu maminku jako zdravou, ke které chodili třeba v neděli na oběd, kterou brali na výlety, a najednou z maminky od tatínka je člověk, který potřebuje jejich aktivní pomoc a třeba již 24-hodinovou pomoc. A v tu chvíli se obracejí většinou na nás a říkají, co máme dělat. Za 4 dny nám propustí maminku, tatínka z nemocnice. My nemáme zařízený pokoj pro něj, my nemáme třeba polovací lůžko.
0: Jsme nečekali.
1: A teda to jsme nečekali. Teď najednou za 3 dny něco vyřešit, nemají příspěvek na péči a teď řešit plno věcí, o kterých s vámi můžeme hovořit. A najednou zjišťujeme, že v podstatě na to nejsou vůbec připraveni, ani neví vlastně, na co mají nárok, kde se mají obrátit, jak to vyřešit.
0: Já to řeknu takhle. Tohle byl úvod, to bylo to úvodní kolečko. Doporučuji dál sledovat i stream na Facebooku Rádia Čas s ředitelem Charity Česká republika Lukášem. Lukáši, jak se skloníte? Cyrilem?
1: Jo, Cyrilem, ano.
0: Vy slyšíte asi různé verze, že jo?
1: Je to polské příjmení, takže když jsi italský, takže Cyrilem.
0: Dobře, výborně. A kdyby cokoliv, WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
2: Dobré ráno,

0: I ty, které milujete, a taky mírné mrazení, dá se říct, protože dneska s naším hostem ve studiu Rádia Čas řešíme opravdu život sám. Naším hostem a mimochodem i na Facebooku, na streamu Rádia Čas, je ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo. Ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Lukáši, přes WhatsApp přišla první otázka od Teresky, tímto ji zdravím, taky vás zdraví. Mí prarodiče už se pomalu blíží k hranici věku, kdy opravdu nevíme, kdy se co stane. A jsou jako labutě, krásně poeticky řečeno. Jeden bez druhého nedají ránu. Když jeden z nich odejde, jak pracovat s tím, co tady zůstane? Jestli s tím máte třeba nějaké zkušenosti, jestli oni můžou získat nějakou podporu, protože si nedokážu představit, jak to prostě jeden z nich utáhne třeba, ale i po té logistické finanční stránce a podobně. Takže taková ta opora.
1: Tak já bych chtěl Teresce, jestli se nepletu, poděkovat, že se o to zajímá právě předstihu, protože to je velmi důležitá věc. Dokud ty maminka, tatínek nebo jakýkoliv senior blízký je ještě schopen o tom přemýšlet, je schopen o tom uvažovat, je dobré s těmito lidmi o tom mluvit. To je základ. Mluvit o tom, že prostě ta situace nastane, může nastat a řešit to aktivně, co si vlastně, jak si oni představují závěr svého života. A bylo by dobré třeba i navštívit domovy pro seniory tady v okolí svého bydliště, podívat se, jaké jsou možnosti, navštívit je a oni, ty seniori, dobře vnímají, jestli se tam cítí dobře, necítí se dobře, jestli to prostředí jim svědčí, nesvědčí. A to není nic stigmatizujícího, nic špatného, prostě je to aktivní přístup k životu i k tomu závěru. A je dobré, když tam prostě přijdete, podíváte se, v případě, že už se to blíží, tak třeba i podat přihlášku do toho zařízení, tak abyste projevili zájem a aktivitu. A nebo se třeba podívat na to, jestli třeba chtějí, a to chce mnoho seniorů a vlastně většina, chce dožít závěr svého života
0: doma.
1: To samozřejmě dnes je daleko více možné, než to bylo v minulosti, díky samozřejmě kvalitní medicíně, telemedicíně, díky kompenzačním pomůckám, které jsou dneska fakt nastandardní, díky terénní péči je to možné, ne vždycky, ale snažíme se, aby to bylo téměř 100%, takže i tato služba je možná, ale samozřejmě vyžaduje to potom i přizpůsobit ten pokoj nebo tu místnost právě k tomu případu, že to může nastat. A takže o těch věcech hovořit je velmi důležité a seznámit se s tím, jaké možnosti k tomu máte. Ten člověk, který pomalu stárne, A to se netýká jenom seniorů, to se týká i lidí, kteří mají jakýkoliv handicap, tak mají nějaké nároky na něco. A je dobré prostě se kontaktovat, ať už sociálně pracovníka na obci, anebo třeba kontaktního pracovníka jakéhokoliv poskytovatele, třeba Charity nebo jiné organizace. A on vám řekne, co můžete udělat. To znamená, že určitě třeba musí vyřídit první nebo druhý stupeň, to znamená, dostanete nějaký příspěvek na péči, vyřídíte si ten příspěvek, samozřejmě to je nějaký proces, který trvá, ale už ten příspěvek na péči máte v tom prvním a druhém stupni, už dostáváte nějaké finanční prostředky, které můžete právě použít na nákup té pomoci, ať už je to hygiena, ať už je to procházky, doprovázení, ať už je to strava, ať je to nějakým způsobem dohled nad tím člověkem. A o tom všem už člověk může hovořit, to si může vyřídit a nějakým způsobem už v tom systému je a že se cítí, podle mě ten stárnoucí člověk bezpečně, i ta rodina se cítí bezpečně, protože ví, že už nějakým způsobem je postaráno a potom ještě důležitá věc, vtáhnout do toho celou rodinu. Často bývá takovým nepříjemnou skutečností, že jenom jedno třeba z dětí nebo jeden
0: ze sourozenců je větší srdcař
1: a na něj se to hodí, že on to nějak vyřeší, nebo on má lehčí práci, on si to může dovolit. Toto je cesta špatným směrem. Chtělo by, aby se ta rodina potkala jako celek a řekli si, co je v možnostech. Každý ty možnosti má jiné. Někdo má finanční, někdo má časové, někdo má emocionální, někdo má fyzické, každý má prostě ty možnosti jiné. A je třeba, aby se to rozprostřelo pokud možno mezi největší počet členů rodiny a každý si to vzal jako za své. A to prostě nespadne na někoho jiného. Takže, a když tak bych poradil, by paní Tereska nebo slečna Tereska chtěla, tak ať se obrátí na poskytovatele sociálních služeb a ono samozřejmě řekl další detaily, jak si to vyřídit, jak s tím pracovat. Ale toto je důležitý aktivní přístup a je to příklad toho, jak by se asi měli chovat všichni.
0: Konec konců i vy máte, jak jste sám říkal, vysokoškolsky odbavené profíky, kteří poradí na místě a vlastně nasměrují tím správným směrem. Lukáši, nechci vás zkoušet, ale spíš jako je to tak pro nás, pro všechny, protože lidi mají trošku jako myšmaš v těch pojmech, jak se dá pomáhat, jako výrazy jako pečovatelská služba, osobní asistence, domácí zdravotní péče, odlehčovací služba. Takhle, mají v tom guláš, nebo se mi to zdá? Trošku.
1: Tak dá se to říct, že mají v tom guláš. Otázka je, jestli to potřebuje úplně vědět. Jo, to jsou odborné termíny pro nás, abychom věděli, jaký typ služby nabídnout.
0: A vy vlastně navedete.
1: My je navedeme a hlavně je to po každé jinak financováno. Asi základní rozdíl mezi pečovatelskou a ošetřovatelskou službou je v tom, že pečovatelská služba je sociální službou, to znamená, to poskytuje sociální služby. Je to ta hygiena, je to doprovázení, je to strava, je to v podstatě úklid, v podstatě takové ty běžné sociální věci, které ten člověk už nezvládá díky svému handicapu. Toto je v podstatě pečovatelská služba. Ta je z velké části spoplatněna a dle nějaké vyhlášky, která stanovuje maximální ceny a na to člověk dostáváte příspěvek na péči. Co se týká ošetřovatelské služby, tak ta už je zdravotní služba, to už provádí zdravotní sestry a je indikována praktickým lékařem. To znamená, že praktický lékař řekne, jaký stupeň postižení je a jakou péči zdravotní ten pacient potřebuje.
0: Převazy a spol.
1: Převazy, dekupity, já nevím, podávání léku a podobné věci, inzulíny a tak dále. A tam už dochází zdravotní sestra, kvalifikovaná, která na základě indikace lékaře podává to, co potřebuje. A pak jsou odlehčovací služby nebo osobní asistence. Ta odlehčovačka je výborná věc a doporučuji to všem, kteří se starají o nějakého člověka, který potřebuje jejich péči. Odlehčovací služba je proto, aby si skutečně lidé odlehčili. To znamená, že buď mají, jsou různé formy, znamená, že když třeba chtějí na dovolenou, tak si domluví odlehčovací službu na 2-3 týdny, to zařízení si to příbuzného vezme a stará se o něho v tu dobu, kdy on je třeba na dovolené a pak třeba jak přijede nebo si odpočíne, tak si zase toho příbuzného vezme do rodiny a stará se o něho. Nebo může být jenom ambulantní, to znamená, že na pár hodin, třeba když je v práci nebo potřebuje si něco vyřídit, tak toho seniora tam dá, aby měl aktivní ne způsob života, ale aby o ně bylo postaráno. Takže těch forem je několik. Takže to je odlehčovací služba a osobní asistence je taková úplně speciální služba, kdy vlastně konkrétní člověk má konkrétního jakoby
0: guru,
1: který speciálně pro něho vytváří nějaký program. Jo? Je to asi nejdražší služba, ale občas je to důležité, protože ten člověk má takový silný handicap, že by prakticky nemohl mít kolektivní péči a potřebuje osobní asistenci. Mm-hmm. Aby třeba mohl aktivním způsobem života žít a něco v podstatě žít nějakým způsobem přirozeným a normálním.
0: Je to hodně a jak říkáme, nejpodstatnější, když nevíme a máme v tom ten guláš, jako oslovit třeba právě Charitu České republiky, profík vám řekne, hele, problém je takový a takový, nasměrujeme vás, pomůžeme a to je to gro všeho. Protože jak jste sám řekl, možná závěrem tohoto vstupu, to povědomí ještě pořád není tak, jaké by mohlo být.
1: Ale není to žádná ostuda, naopak je to právě to, co se očekává, že se požádá o pomoc profíka, který to umí a pomůže.
0: Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo, stále hostem ve studiu Rádia Čas.
2: Náš naspaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: My
4: vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
11: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
12: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
13: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
14: Film Time na Rádiu Čas.
15: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Ano, jak slyšíte, tak těšit se můžete i na kolegu Aleše s vámi oblíbenou soutěží, ale to všechno má svůj čas až kolem poledne. Teď je 8.40 a naším hostem stále i ředitel Charity Česká republika Lukáš Curillo. Lukáš, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno.
1: Neříkám, že povinně, ale pokud byste se chtěli trošku, jako máte pocit, že máte těžký den a tak dál, tak doporučím malé zastavení, zhruba 45-minutové, a dát si třeba opáčko i streamu na Facebooku Rádia Čas, protože opravdu se zastavíte a nějaké věci si možná uvědomíte po tom dnešním povídání. Já začnu trošku odlehčeně, protože za chvíli probereme takové ty poslední chvíle života, které ale nemusí být tak dramatické. Ještě jeden dotaz z Facebooku, protože, jak říkáme, se tady nevidíme poprvé ve studiu. Občas jako hlavně se začátkem roku vypadáte trošku jinak. Máte na sobě jakoby krásný mundur, jestli tak můžu nazvat, protože jste jedním ze tří králů, protože co si budeme povídat a slyší na to i posluchači Rádia Čas, tříkrálová sbírka je velký fenomén a díky bohu za ty dary. Jestli vám byla přidělena, Petr se ptá, jako speciálně ta role, nebo kterého krále jste se ujal, a jako jestli bylo to nějaký boj či konkurs, nebo vy jste ten černý vzadu, ne?
2: Ne, já jsem Melichar.
1: Melichar, těší mě, ano, já jsem Soběslav. V každém případě, Lukáši, jak jste se dostal právě k Melicharovi?
2: No asi mi ta role zbyla, to už je 20 let zpátky.
1: A teď jak to začalo, že?
2: Jak to začalo, ale myslím, že ano, že v podstatě Melichara dělal můj předchůdce, takže když jsem nastoupil před 20 lety, tak jsem tu roli zdědil a v té době tehdejší prezident diecezní Charity, on byl takový trošku básník a poet, tak vlastně vymyslel tu říkánku Melichar se jmenuje Novirová Vinčuji a Baltazar se mocný král, přeji lásku a jdu dál. Takže to vlastně vymyslel jeho a vlastně 20 let to používáme. A vždycky to chceme upgradeovat, ale si říkáme, pořád je to původní asi nejlepší, ale lidi se na to zvykli, a takže Melichar, no.
1: Proč měnit věci, které fungují, a jenom připomínáme už v řádu měsíců, možná týdnu, opět to zaklepe na dveře a budeme rádi třeba i za nové rekordní číslo, protože lidi fakt pomáhají napříč.
2: Určitě, já jsem za to velmi vděčný, za tu solidaritu lidí, protože pomáhá to konkrétním lidem v konkrétních potřebách a myslím si, že je to krásné, jako jo.
1: My jsme si povídali o fenoménu, nebo vlastně řešíme fenomén stáří, kterého se dotkne minimálně jednou za život každý z nás. Co, i když už jsme to načali, paliativní péče, protože pořád někteří, již nemluvte mi o tom a tak dál, už se o tom mluví víc a řekl byste i heslo jen houšť, Lukáši?
2: Určitě jen houšť, protože závěr života se bude týkat každého z nás. Mm-hmm. Na něco se lze připravit, na něco se nelze připravit, ale co lze udělat vždycky dopředu, že nějakým způsobem to brát jako součást svého života a nevytěsňovat to zbytečně, když to člověk nemusí. Nemusí se tím každý den trápit, aby v depresích, že už je konec života, nebo že se přehoupil do druhé poloviny a podobně, myslím, že to je úplně špatná cesta. Ale na druhou stranu brát to jako součást života, který nám prostě byl dán a který žijeme. A i když se na to nelze připravit, tak lze udělat jednu věc, že lze nějakým způsobem toho, třeba toho seniora, který vlastně už třeba předchází v tom závěru života, ho doprovodit a tu zkušenost nasát, nebát se toho. A co je asi nejdůležitější, je, že nejhorší pro ty seniory je ta samota. Samota, opuštěnost, že když ztrácí síly nebo už jsou fakt skutečnou závěru života, že se o ně nikdo nepostará. A když ten člověk třeba v tom závěru života je ve fázi, kdy už třeba přestává vnímat, on vás vnímá. A on velmi dobře vnímá, jestli má kolem sebe lidi, které zná, kteří ho mají rádi, kteří, i když třeba už není schopen mluvit, není schopen vnímat, tak všichni víme, že ten člověk, nějaká ta interakce mezi těmi lidmi je. A toto je důležité téma a když to člověk prožije potom, to umírání s nějakým člověkem, tak myslím si, že i nalíží na život trochu jinak a váží si každého, ne, váží si každého okamžiku. A přitom to nemusí být nic jakoby naopak pesimistického, naopak. Ono to může nabudit v tom optimismu, v konání nějakých dobrých věcí, k prožití kvalitního života. Ono ty mezní situace paradoxně člověku pomáhají se, ať nežije ten život plytce, jo? Ať neproplouvá, ať v podstatě jenom nežije tak, ale prožije ho skutečně kvalitně. A ty mezní situace tomu strašně pomáhají, takže si myslím, že když si to zažije jednou, dvakrát, že mu to i mu samotnému zlepší kvalitu života. A může být daleko spokojenější a potom, až on bude na tom konci, tak se možná podívá zpětně a řekne, je, díky tomu já jsem prožila kvalitní život. Jsem spokojená, odcházím v podstatě s tím, že jsem naplnila svůj život nebo nějaké své poslání. Jo. A to je obrovský dar, který ten umírající tomu člověku může dát a vy mu zase můžete dát to doprovázení, že do poslední chvíle s tím člověkem jste a on cítí to, že umírá v prostředí, které zná. Jo. A je to věc, která je v podstatě pro každého, řeknu jako na dnesině. Tomu se nikdo nevyhne. Takže buď to člověk využije v dobrém, anebo se bude trápit tím, že prostě zase bude podléhat až úplně černým chmurám, to je špatná cesta, a druhý extrém je, že se bude tvářit, že se to netýká.
1: Jedna z největších spravedlností na světě. Prostě týká tak. Se to každého z nás. Po praktické stránce Charita České republiky vás tedy může, jak už jsme si říkali, stačí zavolat a nasměrovat tím správným směrem konkrétní hospice, ale pokud se nepletu, vy podporujete právě tu domácí péči a mimochodem nejenom s odborníky ze zdravotnické branže, ale i psychologi, to je asi hodně důležité,
2: ano,
1: že?
2: To je velmi důležitá věc, protože samozřejmě závěr života je složitý, jako každý, ale handicap je složitý a tu rodinu zasáhne jako celek. A ta rodina potřebuje psychologickou pomoc, potřebuje někdy někomu se svěřit, zase nabít nějakou energii, takže ta psychologická pomoc je velmi důležitá, terapeutická. Máme i naší řádu duchovní různých vyznání, jo? Protože i ta spirituální rovina je důležitá a myslím si, že právě když člověk dozrává, říkám, že v závěru života dozrává, tak často i o těch otázkách uvažuje daleko více, intenzivněji a chce se třeba zeptat na to, co bude po smrti, jak to bude vnímáno, jak třeba člověk prožil život, jak si vyrovnat třeba s událostmi v životě, které třeba nedořešil, nebo jak to dořešit, jo. Je tam prostě plno krásných případů takového nějakého způsobem vnitřního vyrovnání, usebrání, kdy ten člověk v podstatě odchází, vyrovná se svým životem a vlastně spokojeně. A vlastně i ti lidi kolem něho vnímají, jakože ten člověk v podstatě umírá krásně. Jako já vím, že to mluvím zvláštním způsobem, on to nic morbidního není. Prostě to je součást života.
1: Ne, nadarmo se říká, používá se to často, odešel v míru obklopen svými nejbližšími. Asi tak.
2: A myslím, že každý z nás si to přeje.
1: Lukáši, slovo závěrem, protože jak říkám, tu esenci najdete třeba v záznamu nebo na webu cz.radio.cz, ale každý, kdo se teď zaposlouchal, třeba i zastavil na té dálnici nebo i v práci, pokud není u pásu a zaposlouchal se, nějaké to gro, co by si člověk vlastně z těchto pár desítek minut s vámi jako mohl vzít, třeba i za váš tým?
2: Tak já nevím, jestli se to dá úplně zjednodušit. Možná, že bych řekl, že život se dá prožít kvalitně, ať s jakýkoliv handicapem, s jakýkoliv situaci, je to vždycky na každém z nás, tom rozhodnutí. Je to o té komunikaci, o tom, že s lidmi mluvíme, prožíváme a ať každý prožije ten každý den naplno. Ono nedarmo se říká, že člověk na konci dne by měl trošku, neříkám, že přímo třeba zpytovat svědomí, ale říct si, co v tom dni prožil pěknýho, poděkovat za to, zamyslet se nad tím, protože život se dá skutečně jenom přežít nebo prožít a závisí na každém z nás, jak se tomu postaví.
1: Mimochodem, můj kamarád je dlouholetý paraplegik, jo? Už prakticky čtvrtstoletí a i když jako svéráz a solitér a o tu pomoci říct jako neumí, tak jako častokrát ji prostě musí využít a podobně a sakra se tam pozná, když to dělá srdcař. Jo? Takže já bych vlastně jak za vás, tak jako za všechny, kteří v jakémkoliv jakoby v tomhle tom oboru pomáhají, chtěl říct hlavně to velké děkuji, protože jak už jsme si řekli v záznamu, ta srdcařina se tam sakra pozná a to prostě nejde zaplatit penězi, to musí být takový ten dar navíc.
2: To zcela potvrzuji, proto se říká, že to není práce, ale služba. Jo, protože to bez srdce se nedá dělat.
1: Ředitel Charity Česká republika Lukáš Cojil hostem ve studiu Rádia Čas, takže doufám dřív než do roka do dne na viděnou, no minimálně během Tří králů a držte se, Lukáši.
2: Děkuji za pozvání a mějte krásný den.
0: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jak dáš mi.
1: Ještě ladíme mikrofony s kolegou Alešem Šklubalem. Ahoj, Ali, ahoj.
2: Ahoj.
1: Mimochodem, trošku jsme si zobli do ovoce, které tady bylo pro hosta. Doufám, že jsi taky vzal.
2: Už jsem to dojet.
1: Ještě jednou doporučuju, kdyby něco i v záznamu Facebook Rádia Čas, ředitel Charity Česká republika Lukáš Corillo. Zimomrávky až za rohem, ale je to život sám. No nicméně, Aleš teda si zobnul a dal si švestičku, takže to víme jako, že švestička ano. Nicméně, dneska se ptáme všech posluchačů, pane Klo, ptám se i tebe, jaká potravina ne, ale nikdy, ani třeba za milion, kdyby to byla nějaká challenge, je něco takového, pro co nemáš slabost?
2: Hele, já, moje maminka vždycky říkala, nikdy neříkej na žádné jídlo fuj, jo, to se nedělá, to radši neříkej nic. Tvarůžky, člověč.
1: No, můj člověk, můj člověk.
2: Ne, člověče,
1: a takhle,
2: ne.
1: Na základě toho, že jsi někdy ochutnal, nebo je cítíš a...
2: Takhle, naši byli takový striktní a do nějakých jídel nás nutili, jo, tak já jsem prostě tohleto v dětství musel podstoupit a dopadlo to, víš asi, jak to dopadlo, a od té doby jakože ne. A to samé se stalo s paštikou. Játrová paštěka, úplně to samé a prostě alergie od těch, já nevím, 6 let.
1: Ani takové ty poctivé domácí, které se opravdu vyrobí?
2: Ne, člověče, jako nějak to se mnou zatočilo a takový nějaký blok nastal v tom těle a no, to se asi nemá, no.
1: A propos, já jsem říkal, no, to jako kdyby náhodou, protože chystáme moderátorský maraton, kterého se taky zúčastníš vlastně v říjnu 6. až 9.
2: Ano.
1: A říkal jsem, jako kdybychom dosáhli nějaké hezké částky, nebo někdo přihodil fakt moc. Tak já i teda s ním tu tvarušku.
2: Fakt, jo?
1: No challenge. Tak jako kdyby, ale to musí být velká motivace. Já mám ještě víc, ale to si necháme na ten správný čas. Jinak, Ali, předávám směnu dneska ve zlaté větě posluchači Ukázkový. Jak
2: super.
1: Boženka, tak Maruška okamžitě
2: včera
1: věděli,
2: taky
1: vzali.
2: Mě, na první dobrou.
1: Takže ještě 5 volání za celý den, kdyby něco, registrujte se na CZ Radio.cz. A krásné úterý, Ali, hezkou směnu.
2: Těším se.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D56 v oblasti Ostrava-Hrabová ve směru na Frýdek-Místek. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Komenského. Srazila se tady 2 osobní vozidla. A nehoda se řeší i na Brněnsku v oblasti Brno-Slatina. Osobní auto se střetlo s nákladním. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se od října znovu zastropují ceny pohonných hmot. Vláda chce tímto krokem zabránit dalšímu zvyšování cen. Zároveň na měsíc sníží daň z nafty a omezí také marži čerpacích stanic. Cena nafty by tak měla být o něco nižší a řidiči by měli za tankování ušetřit.
10: Morava aktuálně.
8: V Ostravě jihu se cestující dočkají nových moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
0: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
8: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Na jižní Moravě letos přibylo kolem 20 nových ordinací. Jde hlavně o zubaře, praktické lékaře a pediatry. Některé ordinace už fungují, další se otevřou na podzim. Noví lékaři začnou působit například na Hodonínsku, Znojemsku nebo Vyškovsku.
10: Rádio Čas, sport.
8: A čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy. V osmifinále proti Belgii získali první set a měli zápas dobře rozehraný. Belgičané ale postupně převzali kontrolu a další tři sady už patřili jim. Český tým tak po výsledku 1-3 na sety na turnaji končí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia.

0: Hezké a chce se mi říct i zlaté dopoledne s Rádiem Čas, je úterý na Rádiu Čas a to si pište, bude protkané zlatou větou a ta slibuje další radost a tisícovky pro vás. Už je s vámi Aleš Školubál, držím palce, 1000 korun, že jo, na zemi určitě nenajdeme. Ale teď ta poukázka na tisícovku, takže zlatá věta zní: dobrá nálada začíná právě teď. Ještě jednou, dobrá nálada začíná právě teď. Ať to platí. Je tady i dnešní téma, jídlo, které byste nesnědli. My s Rádiou, a to jste možná poslouchali před malou chviličkou Rádio Čas, jsme tvaruškovi, já trošku i paštikový, jo? Takže tady platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište za chviličku vaše názory, za chviličku jsem tam. No a teď řekněme k té zlaté náladě z Rádia Čas, hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Co si budeme, každý máme něco, co bychom nesnědli ani za milion. Pro někoho je to brouk, pro jiného já nevím, vnitřnosti, pro dalšího třeba rozinka ve Vánočce. Tady bych pozdravil svou ženu, Lenko, ano, dobrou chuť, rozinka ve Vánočce, že jo, to ne, to musím dojíst. Tak ale, co vy, já už jsem na WhatsAppu Rádia Čas a Markéta tady napsala, nikdy bych nesnědla tlusté maso, držčky či koleno nebo vepřové mořské plody, ale bohužel ani zmiňovaný rádio milovaný rýžový nákyp, tak tady bych se k Ráďovi překlonil, máme asi stejné chutě, protože ten už jsem dlouho neměl a klidně bych si ho dal, nemám nic proti, ale to je ten úhel pohledu. Míša píše, co nejím je koprovka, chleba se sádlem, jahodový jogurt dokonce, celerové hranolky, miluju tyhle ty hranolky. No a s tím pomyslným talířem, ano, já bych to viděl na nějakou hlasovku, je tady s námi Eva, takže Evi, já přeju dobrou chuť.
1: Ahoj, tak co se týká toho jídla, tak já bych do úst nedala některé vnitřnosti, což je taková játra, plíčka, srdce. A tedy není to tím, že bych to neměla nikdy. Já teda nejsem ten typ člověka, který by řekl, že bych nedala do úst něco, co jsem nevyzkoušela, ale když se to vařilo tak často, že prostě mi to lezlo už aj ušima.
0: Děkujeme za upřímnost a napište Facebook, WhatsApp. Dneska se ptáme, které jídlo byste nikdy nesnědli. Tak a víte co? Zlatá věta. Pokud s námi hrajete zlatou větu, tedy pokud ne, tak registrace stále přes naše webovky. Tak určitě bych doporučoval mobil po ruce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
7: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
8: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
9: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Zlatá věta Rádia Čas, to je 1000 korun na ruku. Prostě tahle věta má zlato v hlase a výhru v kapse. Kdo ji teďka vysloví, jo, tak bere samozřejmě 1000. Na telefonu Lenka, já věřím, že náš hovor bude zlatý, jo, že to zlatě dopadne. Takže ta nutná pauza na telefonní číslo. Tak tady to má pořád dobře, jdu na to. 6, 762 a ještě 7. Tak. Ale jo, mně se to podařilo, teď ještě by proběhl ten, jak jsem sliboval, zlatý hovor. Lenko, halo, halo, neseme 1000.
2: Zdravím.
1: Ale že šlo bale Rádio Čas, Zlatá věta, Lenko, měl jsem to dodávat, nebo jste byla v obraze?
2: Byla jsem v obraze.
1: Takhle, Rádio Čas, posloucháte teď někde, tam hraje vedle vás.
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. Kde jsem vás zastihnul?
2: Práci.
1: Práci, jo. Tam všude dokola kolem vás Rádio Čas, to zní dobře, tak já věřím, že to i dopadne s tou zlatou větou, kterou určitě dobře znáte, co?
2: Určitě. Dobrá nálada začíná právě teď.
1: Lenko, co dodat?
2: Super.
1: Teďka už jenom utrácet. A skválně, jak to děláte? Máte mobil pořád do sebe, že prostě jste pořád s mobilem, jak se říká, po ruce, že prostě zlatá
2: jo,
1: věta.
2: Můžu si to dovolit.
1: Můžete si to dovolit, jo. Tak jak jste se zaregistrovala, tak jak dlouho s námi hrajete, než jsme vám zavolali teď právě?
2: 3 týdny, 4?
1: 3 týdny jste čekala na 1000. Jo. Tak jo, dočkala jste se, teď jenom utrácet, takže já gratuluju, za co použijete 1000?
2: Ještě uvidím. Dcera má narozeniny, takže...
1: Wow, takže za 1000 třeba nějaký dárek. Lenko, já moc děkuju za přízeň, děkuju, že jste s námi, že posloucháte, ladíte Rádio Čas a vidíte, jak se to vyplatí.
2: Super, děkuju moc.
1: Mějte se krásně, penízky posíláme a hezký taky. Den s časem.
2: Naslyšenou.
1: Tak a my jdeme dál, pokud s námi ještě nehrajete, vidíte, jak to teď dopadlo, 1000 do kapsy, tak přes naše webovky, registrace a máte to za 3 minutky a třeba zítra budu volat vám. No a pozor, pokud fandíte stand-upům, tak za chviličku tip na večer, kterým se doslova prosmějete. I na to si počkejte, jsme Rádio Čas.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se nám sluníčko schová za mraky. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s občasnými přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách tak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady určitě bude platit, kdo si hraje, nezloví. V Didisvětě v Ostravě oblíbené chobotničky, cvičení batolat s rodiči, vedené lékařem. Děti si hravou formou rozvíjí motoriku, dále dovednosti, vztahy k pohybu a tak dále. Jinak lekce probíhají každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách a podrobnosti a přihlášky najdete na didisvět.cz. Další tip už pro nás dospěláky, zajít můžete tuto sobotu do ostravského klubu Bum Bum Comedy od 19 hodin. Pražský Underground Comedy Club opět přijíždí s obří náloží humoru. Vystoupí Martin Jermán, Jaroslav Cerman a Dominik Wu. Takže i tady si to užijte. Jinak hity, které milujete s rádiem Čas dál a zůstaňte s námi. Hezký den.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Co takhle tisícovka ze Zlaté věty, že jo, tak za mě taky jo a po desáté hrajeme. No a pokud Zlatou větu jste takzvaně ještě nechytli, tak tady je dobrá nálada, začíná právě teď. No a do hry se dostanete jednoduše přes naše webovky, schutí do toho. Teď ale zrád je čas informace, které potřebujete vědět. Martin Fabíka s Martinem i Dopravní servis a bude deset.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: projekt.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. projekt.cz.
11: Do krásna, do krásna vede cesta.
12: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu havarovalo tady osobní auto. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Komenského. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a nehoda se řeší i v Otrokovicích v ulici Náměstí 3. května. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku si lidé stále častěji nechávají dovážet nákupy a jídlo až na chaty nebo do kempů. Rozvážkové služby letos evidují až o polovinu více objednávek než loni. Provozovatelům místních obchodů a restaurací to ale ubírá zákazníky a někde klesají i tržby. Dovoz je přitom pro lidi na některých místech jedinou možností, jak si pohodlně obstarat čerstvé potraviny.
15: Morava aktuálně.
13: V Ostravě se chystají další opatření proti možným povodním. Město spolu s povodím Odry posílí hráze na 4 místech, například v Koblově, Nové Vsi a Přívoze. Přibydou také zábrany u některých podchodů a podjezdů, které mají zabránit rozlití vody do dalších částí města. Práce na některých místech začnou ještě letos a hotové by měly být příští rok. Přerov výrazně rozšiřuje pomoc pro seniory a nemocné lidi. Místní terénní pečovatelská služba začala dojíždět za klienty do dalších 28 obcí v okolí. A jak nám řekla mluvčí města, hosta Lenka Chalupová, to není všechno.
16: Další novinkou bude spuštění nové sociální služby. Od 1. října začne fungovat terénní odlehčovací služba, která je určena především lidem pečujícím o své blízké, na rozdíl od pečovatelské služby, která se zaměřuje na potřeby samotného klienta, je cílem odlehčovací služby poskytnout podporu pečujícím osobám.
1: Rádio Čas, sport.
13: A zítra čeká hokejisty další kolo Maxaligy. Frýdek Místek se od 5 hodin utká s Havířovem v hale Polárka a Beraní Zlín pak od 17:30 hostí na zimním stadionu Luďka Čajky Tábor. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
17: Necháme toho.
18: Ne, tak to řekni.
17: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
18: Ne, to děláš ty.
17: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
18: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
17: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem
0: zvukl. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: dneska je minulost. Kam jenom doslechneš hity, které milujete, a kam jenom dohlédneš, lesk zlata. Ano, i po desáté, výzva z Rádia Časa pro někoho z vás, samozřejmě tisícovka ze Zlaté věty. Od Aleše Škobala štěstí ve hře, a štěstí můžete jít naproti, když budete mít samozřejmě registraci do Zlaté věty, a ta je za chvilečko přes naše webovky, takže tvůj pro štěstí. A ještě takhle, pokud fandíte hokeji, a Češi jsou, co si budem, hokejovým národem, tak za chvilečko povím, kam na skvělý zápas. Ale teď už Zlaté úterý z hity, které milujete. Co, že jsem nepřipomenul zlatou větu? Tak jo, já to napravím. Dobrá nálada začíná právě teď.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fandové basketu, chystejte hlasivky, šály a tak dále, tohle je určitě výzva. Basketbalový klub Opava versus Armex Energy Děčín. Na opavské palubovce se hraje tuto sobotu a bude se hrát od 18 hodin. Ještě tady mám jeden hokejový skvělý tip. Hokejový klub RT Torax Poruba hraje proti SK Prostějov. To úvodní buly padne v RT Torax Saroně v sobotu v 17 hodin. Tady se samozřejmě také každý fanda na domácí půdě počítá. No a určitě se také počítá i výhra ve Zlaté větě Rádia Čas, tak já bych třeba doporučoval mobily po ruce a do uší, samozřejmě hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
9: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
10: KP Revital.cz. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
11: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zrovna, no v neděli to bylo, když jsme jeli od Chýně a vezli jsme si domů famózní kváskový chleba. Já se přiznám, u nás dlouho nevydrží, je to mňamka a jde hned, jak se říká, na odbyt, je hned pryč. Ale takhle, jak si doma upéct ten nejlepší chleba? Proč se zaměřit na rostlinnou stravu? Je to cesta k dlouhověkosti a v čem je právě kvásek výjimečný? Ale i proč v životě tak trošku zpomalit a užít si ty radosti všedního dne? Na to tak trošku zapomínáme, že jo? Co si budem? Takže nejen o tom si Martin a Eva Rigler budou dneska povídat s Denisou Michnovou. Podcast Energiemi na Rádiu Čas startuje od 18 hodin. Tak a ještě něco mám. Já mám takový pocit, že u někoho z vás za chviličku zazvoní telefon s otázkou: znáte zlatou větu? Jo, teď hejte, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám sluníčko schová za mraky. Většinou bude zatažené.

0: stačí jeden telefon a může se změnit všechno. Na Rádio Čas se vrací soutěž Zlatá věta. Opět hrajeme o peníze. Poslouchej, buď ve střehu a zvedni to ve správnou chvíli. Podrobnosti najdeš na www.časradio.cz. Zlatá věta. Hraješ a vyhráváš peníze na ruku. Jedině na Rádiu Čas. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Takže všechno víte a právě teď začíná platit jedna věta, jeden moment, jedno zlato. Ale samozřejmě taky jak chutná výhra tisícovky. Takže co, bude to zlatý hovor? František na druhé straně a já věřím, že to bude výherní příběh, takže já jdu na to zase tak chvilička, na to vytočení telefonního čísla a to je 7 a ještě 5 a poslední 7. Tak, já mám hotovo. A zvoníme. To je důležité. Já doufám, že to dopadne. Minulé hodině obrovská radost tisícovky ze Zlaté věty.
2: Dobrý den.
1: Františku, já vás zdravím, hezký den. A já tak trošku jakože vnímám a cítím, že za vámi hraje Rádio Čas, je to tak?
2: Už se to zeslabilo.
1: Ale já to říkám i proto, že jste se nenechal nachytat na hruškách, že jo? Františku, máte zapsáno, nebo máte to v hlavě, tu zlatou větu?
2: Tak můžu říkat, jo?
1: Můžete trošku od rádia, ať to máme jasné.
2: Dobrá nálada začíná právě teď.
1: Dobrá nálada pro vás i pro nás na Rádiu Čas začíná právě teď, protože když vy máte radost, my ji máme dvojnásobnou. Františko, tisícovka je doma. Za co si tu zlatou radost užijete? Povídejte.
2: Asi si s manželkou někam zajdeme. A jako dobrou večeři nebo něco.
1: A manželka hraje také s námi?
2: Nehraje.
1: Nehraje, takže vy jste majitelem té tisícovky, vy se teď rozdělíte a uděláte si takový zlatý den s Rádiem Čas. Františku, my vám děkujeme za přízeň, protože za vámi hrálo Rádio Čas a já mám z toho obrovskou radost. I radost z toho, že jste vyhrál. Užijte si výhru.
2: Děkuji.
1: Mějte se krásně, naslyšenou, nashledanou. No a platí, abyste měli podobný příběh jako František, tak se zaregistrujte do Zlaté věty a to přes naše webovky. Je to hned a třeba zítra ten zlatý příběh bude zrovna o vás.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Rádio Čas, Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To by bylo, abych nepřipomenul zlatou větu Rádia Čas, takže pro dnešek dobrá nálada začíná právě teď. No a dneska hrajeme ještě třikrát, takže držím palce. No a cenu zlata určitě mají také informace, tady jsou ve zprávách s Martinem Fabíkem. No a bude 11 hodin, zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
8: Stále si dávejte pozor v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu. Havarovalo tady osobní auto. Dále buďte opatrní v Šenově u Nového Jíčína v ulici Suvorovova. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. A pozornost mějte v Olomouci v ulici Vídeňská. Probíhá tady vyšetřování nehody osobního a nákladního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku vzrostou od ledna důchody v průměru o 304 korun měsíčně. Základní část důchodů se zvýší o 270 korun a k tomu přibude ještě další navýšení podle výše penze. Důchodci můžou dostat i jednorázový příspěvek 2000 korun. Ten by se měl týkat nejen starobních, ale i invalidních důchodů.
10: Morava aktuálně.
8: V Ostravě se v pátek uskuteční Noc vědy. Od 5 hodin odpoledne nabídne veřejnosti zajímavý program hned na několika místech. Lidé mohou nahlédnout do laboratoří, poslechnout si přednášky nebo se dozvědět více o vesmíru, lidském mozku či komunikaci. Kroměříž nechá opravit krytý plavecký bazén v Obvodové ulici. Co vznikne uvnitř 40 let starého objektu, to už nám prozradil starosta Tomáš Opatrný.
11: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory, nové restaurační zařízení, včetně nových teras pro diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, případně pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plaveckých školách.
10: Rádio Čas, sport.
8: A na mistrovství Evropy v boxu je ve čtvrtfinále Barbora Maxová.

0: a Cholová a v turnaji končí. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Necháme to.
3: Ne, tak to řekni.
2: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
3: Ne, to děláš ty.
2: Řekni, že se ti to někdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
3: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
2: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rád.

0: Rád je čas hity, které milujete, a věděli jste, že na světě existuje úřad, který, pozor, jo, má za úkol poručit větru, dešti, tak schválně zkuste si tipnout, ve které zemi. Já vám to samozřejmě za chviličku prozradím. A také ještě jedno pozor, Evu Rigler dneska, vězte s rozumem, nachytáme doslova na švestkách. Tedy proč je švestka super potravinou? Jen na to si počkejte. Jinak od Aleše Šklovala tady z Rádia Čas zlaté dopoledne i se zlatou větou, která zní, možná jste ještě neslyšeli, nechytli, takže poznačit, já chviličko počkám, jo, máte tušku, papír, dobré, tak jedeme na to. Dobrá nálada začíná právě teď. Jinak registrace do hry samozřejmě přes naše webovky, ale to určitě dobře víte. Já držím palce, posílám hity, které milujete, a i přes tu nepřízeň, kterou máme za okny, to sluníčko s Rádiem Čas. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas.

0: na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Obyčejné švestky mají skvělé účinky na naše zažívání. Obsahují totiž spoustu vlákniny, která působí jako takový kartáč na naše tělo a zbavuje organismus nežádoucích látek. To ale nejsou jediné benefity, které nám konzumace švestek přináší. Tyhle sladké plody mají mimo jiné vysoký obsah mědi a zinku. A to příznivě působí na naše vlasy, pleť a taky na nehty. Navíc švestky snižují hladinu cholesterolu, taky zlepšují imunitu a prospívají dokonce i našim kloubům. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se švestkami vy. Máte je rádi? A v jaké podobě vlastně úplně nejradši?
2: Miluju švestky, miluju sbírat švestky u dědy na zahradě a nejradši asi v podobě pálenky.
3: No tak úplně nejradši mám rád švestky utržené přímo ze stromu, ale miluju také švestková povidla.
4: Švestky miluju, a to syrové, v knedlících, na buchtě a samozřejmě v kapalném stavu.
5: Švestky mám moc rád, je to podle mě ovoce, které patří do České republiky. Miluji švestky čerstvé, miluji švestky na koláči s drobenkou, no a nepohrnu samozřejmě švestkami i v takové té tekutější podobě.
1: Tak jestli máte taky chuť na tu tekutou podobu švestek, tak si z nich udělejte třeba smutý. A když do něj navíc přidáte lněná semínka a jedno jablko, tak si vytvoříte dokonalý elixír pro správné trávení, zažívání a nastartování metabolismu. No a díky spoustě draslíku taky prospějete svému srdci, ledvinám a dokonce i mozku.
0: Tak teď už to víte. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
13: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
14: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete.
15: Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Když je spokojené dítě, tak jsou spokojeni i rodiče. To platilo a platit bude. A tak pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do tří let, v Didi světě v Ostravě odstartovala takzvaná patlárna. Každou středu od 16 hodin hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. No a děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku, kreativitu. Více info a přihlášky na didisvět.cz. Tak a ten další tip, ten už bude pro dospěláky. Zajít můžete tuto sobotu do ostravského klubu Bum Bum Comedy. Od 19 hodin pražský Underground Comedy Club opět přijíždí s tou obrovskou náloží humoru a vystoupí Martin Jerman, Jaroslav Cermán a Dominik Vů. Takže užijte si to. Hity, které milujete s rádiem Čas. Jo a za chviličku, a to bude bavit, nejbizárnější úřady, které na světě existují. I na to si počkejte, teď už jdeme za muzikou.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám sluníčko schová za mraky. Většinou

0: Stále jsou věci mezi nebem a zemí, které, jak se říká, hlava nebere, a tak ty nejbizárnější úřady, které skutečně existují, mám teď pro vás. Čína. Ano, sice není asi jedinou zemí světa, která se pokusila poručit větru, dešti, ale její ministerstvo povětrnostní kontroly. Ano, je v zemi, je velmi rozsáhlé, jak tady čtu, má 30 000 zaměstnanců, je od roku 1995 a vystřeluje do mraku jodid stříbrný, no a snaží se vyvolat déšť. Jinak Lidová republika ministerstvu natolik věří, že mu v roce 2008 udělila dohled nad olympiádou v Pekingu. Ale pojďme dál na takové, no ale to už zase jakože podle mě by mohlo existovat ministerstvo osamělosti, a tohle má Velká Británie. Je tady přes 9 milionů lidí tady v této zemi, kteří se cítí osaměle. No a lékaři tady bijí na poplach, že pocit toho odloučení může mít na zdraví horší dopad než 15 cigaret denně. Tady bych asi možná i věřil. Vláda se proto rozhodla založit ministerstvo osamělosti, které řeší tyto krize a takzvaně uděluje granty na pomocná opatření. Ale víte co, já to teďka vidím na ministerstvo dobré nálady a rovnou z Rádia Čas si dáme hity, které milujete.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
6: Rádio Čas. Hity,

0: zpátky nás.
1: Letí to poledne tady, takže s Rádia Čas od Aleše tady ze studia. Dobrou chuť. Jinak doba obědu je tady, tak já u jídla ještě chviličku zůstanu, protože i já se zeptám, které jídlo nemusíte. To je naše debata. Facebook, WhatsApp, klasicky tady je ta naše pomyslná kuchyňka. Za chviličku jsem tam, no a teď už další informace. Ty už budou z naší redakce Honza Gavelčík, nejnovější zprávy a bude poledne.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
8: Aktuálně se zdržíme v obci Zubří na Vsetínsku v ulici Hlavní. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se řeší taky ve Znojmě v ulici Přímětické. Tady pro změnu boural motorkář. A záchranáři teď je zasahují taky na Uhersko-Hradišťsku. Na trase Bílovice-Březolupy bouralo tu nákladní auto s osobním.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Teplé letní počasí se ještě vrátí. Ochlazení v posledních dnech podle televize LTV Plus vystřídají teploty vysoko přesahující 20 stupňů. Oteplovat se má začít už v pátek a počasí babího léta má vydržet po celý prodloužený víkend.
2: Morava aktuálně.
8: V Havířově by se v budoucnu mohli usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřad u rondelu na atraktivní přírodní areál, kde by tito velcí býložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
9: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě za stupci statutárního města Havířova a zoo Zlín.
8: Divoká zvířata by tak mohla bydlet hned vedle rušné silnice. Cený Mokřad se totiž nachází u obřího kruhového objezdu na příjezdu z Ostravy do Havířova. Jeseníky v zimě nabídnou další lákadlo. V okolí Rejvízu vznikne aréna s tratěmi pro běžecké lyžování. Půjde o první specializované středisko tohoto druhu v Jeseníkách. Krajské zastupitelstvo dnes schválilo na projekt 9-milionovou dotaci.
2: Rádio Čas, sport.
8: Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flames Carlo. Jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by zítra měla být polojasná až oblačná, místy sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 18 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Necháme to.
11: Ne, tak to řekni.
10: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
11: Ne, to děláš ty.
10: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
0: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
10: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
11: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dopoledne, to je většinou spojeno s obědy a také samozřejmě přeju dobrou chuť, ale pozor, i u toho plného talíře buďte ve střehu, protože zlatá věta Rádia Čas nikdy nespí. Já můžu volat samozřejmě kdykoliv, nebo mý kolegové, a tak zlatá věta pro dnešek, ano, nemůžeme být u rádia pořád, že jo, tak ještě ji možná nemáte v paměti, rád připomenu. Takže zlatá věta je: dobrá nálada začíná právě teď. A pokud s námi nehrajete, registrace velmi jednoduchá přes naše webovky, to vám zabere pár minut. A třeba už zítra budu volat zrovna vám a máte tisícovku do kapsy. Tak a je tady i dnešní téma, to je jídlo, které nemusíte. Za chviličku ty vaše chuťové názory, teď muzika, hity, které milujete. A tady ze studia od Leoše Škloubala, hezké úterní a teď už odpoledne. A dobrou chuť.
1: Hity, které milujete.

0: Dnešní téma Rádia Čas máme na talíři, které jídlo byste nevzali do pusy, čemu vyslovíte rozhodně ne. Já už jsem zmínil, že za mě tvarůžky, některé paštiky, tohle s klidem vynechám. Docela si vzpomínám, jak soused přišel na zahradu a nabídnul takové ty smažené červy, nebo co to bylo, já nevím, tak to už jsem hned taky vyhlásil stopku, to rozhodně ne. A třeba Pája a píše s humorem, napsala za mě určitě ne držťky a pokračuje cizí držťky do mé držťky nikdy. Tak Eva píše, já bych nevzala do pusy potvory z moře vytažené a zabijáčkovou polévku. Tak no, zabijáčkovou polévku to bych asi taky nemusel. Jarda napsal, já jenom když vidím ústřice, tak je mi špatně, na tož to dát do pusy. No, vím, 100 lidí, 100 chutí, možná u jídla 200 chutí, a tak se zeptám, co vy rozhodně vyřadíte z jídelníčku. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas napište a s muzikou se třeba zapomíná na to, že za okny to dneska nebude podle našeho gusta. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
9: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Rádio za non-stop hity, které milujete. Ono, co si budeme, v současné době se zkoumá skoro úplně všechno. A jeden takový průzkum se zaměřil na výšku lidí podle státu, tedy kde je nejvíce dlouhánu a kde doháníme tu výšku, a já řeknu vysokým podpadkem. Tak je s vámi Aleš Uškubal, já měřím nějakých 180 cm a tak za chviličku zjistím, jestli potvrzuju umístění Česka v této tabulce. Jinak naše míra pro muziku, ta je jasná. Z Rádia Čas hity, které milujete, ale ještě předtím pohled z okna.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám sluníčko schová za mraky. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s občasnými přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Z rádia Čas hity, které milujete a teď, no, spolu zamíříme hodně vysoko, takže nejvyšší muži, pozor, jsou podle statistik Nizozemci. A mezi ženami potom kralují Lotyšky. Jak se vedou Češi, hned se tady dívám, tak čeští muži se podle výsledku umístili na krásném 10. místě a Češky jsou na tom ještě lépe, obsadili dokonce 4. místo, 4. příčku mezi nejvyššími ženami ze sledovaných národů. Takže už to není jenom o tom, že se říká, Češky patří mezi nejkrásnější ženy na světě, ale pomaličku se k tomu přidává i další přednost výška. Jiným slovy, česká žena už není jen krásná, ale je taky z dálky vidět. Tak a teď budou slyšet hity, které milujete, jsme Rádio Čas, posílám za vámi.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Takže jsem si říkal, že vůbec nevím, jestli udělám stůl, protože se dívám na stůl a je tady vyložený oběd a tečou mi sliny. Majky se tady nastěhoval do studia a nese si minimálně svíčkovou, je to tak?
1: No svíčková to není, jsou to kuřecí řízečky s bramborem, s koleslavem, no jo, mě to čeká teprve.
0: Hele, já jsem strašně zvědavý, jestli to budeš mít úplně stejně jako my s Ráďou, které jídlo nemusíš, jo? My jsme se absolutně naprosto shodli v jednom jídle.
1: Tak to nevím, jestli se shodnou, víš, jak se to říká, 100 lidí, 100 chutí. Já třeba nemusím olivy. Jo. Olivy, ale co se týká takových těch jídel držičkovou, to absolutně jasně. Vůbec ne. Nějaké játra a podobně tyhle věci.
0: Sválně si typně, co jsme měli my.
1: No já netuším.
0: Takové jako...
1: Co smrdí? No. Tvarušky.
0: Jo.
1: Tak to, ano, to se k vám přidám. Tvarušky jo, taky nejsou taky, na mém seznamu. Ano.
0: Jo. Takže dál už dobrou chuť s Majkem, tobě dobrou chuť k obědu.
1: Děkuji.
0: Mezi vstupy a jdeme na aktuální zprávy. Rádia Čas bude 13.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé, Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny.
7: Zrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
9: Zdržet se teď můžeme v Rýmařově na ulici 8. května bouralo osobní auto. Vážná nehoda se řeší v obci Zubří na Vsetínsku v ulici Hlavní. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. Ti zasahují taky ve Znojmě v ulici Přímětické, kde pro změnu boural motorkář. A vážná nehoda se stala taky v Uherském Hradišti u obce Bílovice. Na výjezdu na Březolupy bouralo nákladní auto s osobním.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Lidé, kteří pečují o své zdraví, si přilepší, tedy pokud mají od 45 let víc, za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, by mohli od zdravotní pojišťovny získat až 1500 korun.
2: Morava aktuálně.
9: Ve Frýdku Místku u druhé základní školy roste nová multifunkční tělocvična se zelenou střechou. Uvnitř nové haly, která se s původním objektem propojí spojovacím koridorem, vznikne taky tribuna pro 200 diváků. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
11: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. V souvislosti s výstavbou zajišťujeme také nová parkovací místa nejen v areálu základní školy, ale také dojde k navýšení parkovacích stání na ulici Jebožena.
9: Hotovo má být do konce letošního roku. Brno teď trápí další kolony. Začala uzavírka u sjezdu hlavního severního tahu městem. Na 3 měsíce se pro šoféry uzavřel úsek Hapalovy ulice. Práce tu budou pokračovat do jara. Další Brňané se musí připravit na objížďky okolními ulicemi.
2: Rádio Čas.
9: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Tábora. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 na zlínském zimním stadionu Luďka Čajky. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají ve středu pohybovat v rozmezí od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Necháme to.
13: Ne, tak to řekni.
12: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
13: Ne, to děláš ty.
12: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
13: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
12: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
2: Rádio.

Dnes ze studia Rádia Čas už tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešla. Se mnou samozřejmě hity, které milujete, ale to není všechno, protože ještě třikrát dneska můžeme nadělovat. Máme tady třikrát 1 000 korun ve zlaté větě a pokud se chcete zapojit, stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz. No a poslouchat naše rádio. Jakmile budete znát výherní větu, tak máte šanci vyhrát, potom vám zavoláme a pokud nám ji prozradíte, tak se o 1000 bohatší. A já dneska naposledy prozradím tu zlatou výherní větu a pro dnešní den zní: dobrá nálada začíná právě teď. Dobrá nálada začíná právě teď, to je věta, která vám může vyhrát penízky. A dáme si dvě písničky a půjdeme soutěžit, tak buďte ve střehu. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Jdeme opět nadělovat a s Rádiem Čas dělat radost. Mám tady 1 000 korun, který chci rozdat někomu z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz do Zlaté věty. Já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo a měla by to být Marie, tak doufám, že se dovoláme. Pojďme na to. No, tak zatím nám to nevytáčí, tak zkusíme...
2: Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
1: Výborně, no. Tak zkusíme tedy ještě jednou. Snad to na druhý pokus vyjde. Telefonní číslo tady mám, tak ještě bychom se dovolali, no. Tak zadávám znovu telefonní číslo od Marie a doufám, že tentokrát v provozu bude. Dovoláme se a budeme... už nám to zvoní. Tak možná budeme nadělovat, uvidíme. Samozřejmě důležité je telefon zvednout a znát zlatou větu. A stále nám to zvoní. Byla by to velká škoda přijít do 1000, tak snad to Marie zvedne. Ještě dvoje zazvonění nechám a jinak bohužel. Tady už to nevypadá. No. Tak Marie nám to nezvedla. Obrovská škoda. Každopádně dneska ještě 2 pokusy zbývají. Celkem

0: sedmkrát denně voláme někomu z vás, kdo jste se registrovali a sedmkrát denně máte šanci vyhrát 1 000 korun. Tak snad to příště vyjde. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49. Korun. Více na mojehruska.cz.
7: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: A pojďme vyrazit do světa sportu.
1: Rádio Čas, čas kam za sportem.
0: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a dnešní pozvánky míří na sobotu. Jako první na basket, kde oproti sobě nastoupí BK Opava a BK Armex Energy Děčín. Startuje se v 18 hodin a hraje se v hale v Opavě. A pozvánku tady mám pro vás také na sobotu na hokej, na třetí kolo druhé ligy. Oproti sobě nastoupí HCRT Torax Poruba a SK Prostějov. Hraje se v RT Torax aréně, startuje se v 17 hodin. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemné sportovní zážitky. Teď počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nám už vykoukne sluníčko. Většinou

0: Také při úterku vám dělá společnost Rádio Čas, také já, Mirek Rešl, a doufám, že ještě nebudete obědvat, protože nebože už jste po obědě, respektive, protože my tady dneska řešíme jídla, které byste úplně nevzali do pusy. Tak pojďme se podívat na to, co píšete, ať už na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas. Já jsem trošku překvapen, protože třeba Didi napsala meloun, ten já osobně miluju, ale Lenka napsala držčky, mořské plody, vnitřnosti, kromě jater, hmyzí, hmyz, tlačenku, rýžový nákyp. Tak po to já se podepíšu, to mám docela stejně. Mimo jiné, velice často se tady objevují také tvarušky a to souhlasím. Řekl bych, že u tvarušek je to buď absolutně milujete, nebo nemáte rádi. Tak dejte vědět vy ostatní, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. V tuto chvíli si slovo bere Honza Kavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy, ve kterých si povíme, že přibývá lidí, kteří na dovolenou odjíždějí zejména za odpočinkem. Podrobnosti za chvilku.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
5: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
7: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru k vodárně. Tady se tvoří kolony. Nehoda se stala v Rýmařově v ulici 8. května. Bouralo tady osobní auto. A problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Hoclavice stojí odstavené osobní auto.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Přibývá lidí, kteří na dovolenou vyrážejí hlavně za odpočinkem, tedy bez toho, aby stihli co nejvíc památek během krátké chvilky. Roste proto počet hotelů, které začínají právě kvalitní odpočinek prodávat jako jedno z hlavních součástí pobytu.
9: Morava aktuál.
7: V Moravskoslezském kraji začala topná sezóna. Teplárenské společnosti už v Ostravě a přilehlých městech zahájily dodávky tepla. Před rokem se v Bohumíně začalo topit o den později, 23. září. Kroměříž nechá kompletně opravit krytý plavecký bazén v obvodové ulici. Co vznikne uvnitř 40 let starého objektu, to už nám prozradil starosta Tomáš Opatrný.
10: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory, nové restaurační zařízení, včetně nových teras pro diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, případně pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plaveckých školách.
9: Rádio Čas Sport.
7: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů hned 5 slávistů a taky plzeňský záložník. No, vypadá to, že zítra už se můžeme těšit i na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude ve středu polojasná až oblačná. Místy sprchne a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 18 stupňů Celsia. Troj zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Necháme to.
12: Ne, tak to řekni.
11: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
12: Ne, to děláš ty.
11: Řekni, že se ti to někde nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
12: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
11: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
9: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Také při úterku se držíte vlny rády a čas a také hitů, které milujete. Ty vám budeme servírovat i nadále. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit. Tak pokud ještě nemáte plány na tento týden, tak s námi zůstaňte. Dáme si dvě písničky a potom vám to povím. Teď už muzika. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: A pokud plánujete miminko, tak byste rozhodně měli vyrazit ve čtvrtek 24. září v 17 hodin do restaurace Radnice v Havířově. Tady bude mít přednášku doktorka Dobešová s názvem Plánujeme miminko. No a v rámci té se dozvíte spousta zajímavých informací, které se týkají plodnosti a cesty k úspěšnému početí miminka. Vstup na celou akci je zdarma. V sobotu můžete vyrazit třeba na akci Den rodin s Moravskoslezským krajem. Ta se bude konat v Trojhalí Karolína. Těšit se tady můžete na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spousta dalšího. I tady je vstup zdarma. A má poslední pozvánka míří do Zlínského kraje, protože Den Zlínského kraje je opět tady. Také v sobotu ožije okolí Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Můžete se tady těšit na skupiny Opět a Radeček, Paulího Garanta, Fleret. Také desítky zážitků pro celou rodinu. Skvělá hudba, tradice, regionální dobroty, zábava i program pro děti. Více najdete na denzk.cz a i tady je vstup zdarma. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
9: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
10: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
9: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
10: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: Také v úterý odpoledne si držíte vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi, ale teď se přesuneme do dnešního rána, protože tak jako každý den od pondělí do pátku i dneska probíhalo v Dobrém ránu Moravu Víš, nevíš. No, já se přiznám, že obdivuju naše raníčky, že mají neuvěřitelný všeobecný přehled, protože kolikrát si říkám, že asi nejsem ještě ready na nějakou vědomostní soutěž. Tak schválně, jak byste obstáli vy a co byste věděli? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V 94. měla v Národním divadle premiéru hra Sluha dvou pánů, která s počtem repríz strhla alespoň u nás divadelní rekord. Typneš si, kolikrát jí opakovali, než byla derniéra? Prostě kolik je opravdu hodně, že je z toho jako český divadelní rekord? Sluha dvou pánů?
3: V tisíc?
2: Ty máš rád taky divadlo? No to už by bylo moc.
3: Přes tisíc, to já bylo necelých chtěl... tisíc to bylo.
2: Ne, já jsem chtěl dělat plus minus 50 a vzhledem k tomu, že to bylo 600, tak jako... Ale jako šel si aspoň do stovek, jo? Nicméně hlavní role Trufaldína. Na toho se sjížděla celá republika. Opravdu mnoho let hrál. Poznáš herce podle jeho výkonu?
4: Já jsem sloužil u jednoho pána a on z toho zemřel. Mně po něm zůstala spousta takových všelijakých věcí. Já jsem to všecko rozprodal, jak na
2: co tam šeptáš?
3: No,
2: no jasně, že jo. No, vidíš, a už se usmívá jako měsíček na hnoji. A myslím, že tady máme ještě jednu. V roce 1692 pověsili posledních 8 žen obviněných z čarodějnictví. Všechno se odehrávalo v americkém Massachusetts. Kolem města, které je dodnes takovým symbolem a mekou všech čarodějnic. Hodně je zdobené třeba na Halloween a podobně. Jak se to město jmenuje?
3: Dáš mi první písmenko?
2: Ne, já mám pro tebe nápovědu,
3: tak dej,
2: protože vím, že ten fenomén znáš.
3: No, to bude.
2: Byl to slavný mluvící kocour v seriálu, který si nám dával i ty.
3: Sabrina, no. No a?
2: Město Sabrina to není.
3: Já vím, ale...
2: Je to ten slavný mluvící kocour. Jak pak mu říkali?
3: Salem.
2: Česky Salem, je to Salem? A máš to, Marťo?
3: Díky, super.
2: Výborně, tak jo. Já taky na půl děkuji.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Ve středu nám už vykoukne sluníčko.

0: zela, la la, ten kluk mimo je, je.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Také při úterku se držíte vlny Rádia Čas a dneska řešíme chutě, které nemáme úplně rádi. Ptáme se na jídla, které byste nevzali do pusy. A těch zpráv, které nám píšete, je opravdu spousty a spousty a spousty. No a když si tak pročítám, co vede, tak je to držťková polévka. A tady se pod to naprosto podepíšu, protože tu jsem vždycky nesnášel. Pod to bych ještě přidal také takové to uho, které se dělalo někde na základní škole a podobně. Mimo jiné, Věrka napsala, krom držťovky, také mořské plody, červy, mléko se škraloupem, polévka držťková, ano, a dušená mrkev. Tak dejte vědět, vy ostatní. Často jsou tady taky tvarůžky, což, jak jsem říkal, je věc, kterou buď milujete, nebo nesnášíte. Alespoň já si to takhle myslím, protože u mě to je ta druhá strana. Ta, jako ne, tohle není můj šálek kávy. Jsem zvědav na vaše odpovědi, můžete nahrávat i hlasovky WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Držíte si vlny Rádia Čas, úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem. Slovo si za malou chvilku převezme Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých nepotěšíme všechny pivaře, protože si povíme, že pivo nejspíše bude dražší. Podrobnosti za chvilku.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
12: Zdržet se teď můžeme na hlavním tahu z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Nošovice stojí odstavené osobní auto. Vážná nehoda se řeší přímo ve Frýdku Místku na ulici Slezské. Tady boural motorkář a problémy jsou taky v Rýmařově na ulici 8. Května. Tady bouralo osobní auto.
13: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pivo nejspíš bude dražší. Česko zažívá jedno z historicky nejhorších sklizních mele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky.
1: Morava aktuálně.
12: Revizoři v hromadné dopravě budou na severní Moravě nosit kamery. Má to zvýšit bezpečnost cestujících i kontrolorů a zlepšit podklady pro případné posuzování kontrol. V současné době se nahrává pouze zvuk. Přerov výrazně rozlišuje pomoc pro seniory a nemocné lidi. Místní terénní pečovatelská služba začala dojíždět za klienty do dalších 28 obcí v okolí. A jak nám řekla mluvčí města Lenka Chalupová, to není všechno.
14: Další novinkou bude spuštění nové sociální služby. Od 1. října začne fungovat terénní odlehčovací služba, která je určena především lidem pečujícím o své blízké, na rozdíl od pečovatelské služby, která se zaměřuje na potřeby samotného klienta, je cílem odlehčovací služby. služby poskytnou podporu pečujícím osobám.
1: Rádio Čas. Sport.
12: Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flames Carolo. Jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. Zítra se občas můžeme těšit i na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude polojasná až oblačná. Sem tam sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Necháme to.
16: Ne, tak to řekni.
15: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
16: Ne, to děláš ty.
15: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
16: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
15: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rá.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Čas úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my budeme za chviličku opět soutěžit. Mám tady tisícovku pro někoho z vás, kdo jste se registrovali do Zlaté věty. No a dáme dvě písničky a pak budu telefonovat, tak v případě, že se dovolám a uslyším zlatou větu, která zní dobrá nálada začíná právě teď, tak 1 000 korun ještě dneska rozdám. Celkem 2 pokusy zbývají, tak uvidíme, zda budeme nadělovat.
1: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jednou jsem dneska vytáčel a nepodařilo se mi tedy dotelefonovat a já věřím, že teď se to podaří. Vytáčím opět někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu cazradio.cz do Zlaté věty. V tuto chvíli by to měla být Taťána, tak doufám, že zvedne telefon a budeme nadělovat. Tak pojďme vytáčet. Už nám to zvoní, samozřejmě pokud chcete soutěžit vy ostatní, cazradio.cz.
2: Ano, dobrý den.
1: A my jsme se dovolali, krásné odpoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas, dovolal jsem se Taťáně.
2: Ano, slyším vás.
1: Tušíte, proč vám telefonuju?
2: Určitě.
1: Máme trošku,
2: zlatá věta.
1: Ano, máme trošku špatný signál, doufám, že se uslyšíme. Je to zlatá věta. Já tady pro vás mám 1 000 korun, chci vám ho darovat, ale potřebuju znát zlatou větu a ptám se, jak zní?
2: Dobrá nálada začíná právě teď.
1: A já to nebudu protahovat, protože je to naprosto správně. A Taťáno, od Rádia Čas získáváte 1000. Za co se budou trácet?
2: No, určitě vnoučátka.
1: Tak ty budou mít rozhodně velkou
2: určitě.
1: Radost.
2: Děkuju moc.
1: Nyní zač, zůstaňte na telefonu, to mluvíme podrobnosti. Ještě jednou gratulace na vaši stranu.
2: Děkuju, na shledanou.
1: Naslyšenou. Tak jste to slyšeli, teď jsme 1000 nadělili, dneska ještě jeden pokus zbývá a třeba příště zavolám právě vám. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabion.

0: Stone.cz.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
10: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
11: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne zůstává Rádio Čas a přátelé, já tady mám pozvánku na náš hudební svátek 21. listopad. To je den, kdy opět budeme slavit, a to pořádně ve velkém. Už za necelé dva měsíce to vypukne v Mustang Aréně, se opět uvidíme. Po roce na jednom pódiu vystoupí třeba skupina Europe. It's the final countdown. Mimo jiné připravují evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Cut Down a právě megakoncert Rádia Čas bude jediné místo, kde se v rámci tohoto turné v Česku ukáží. No a krom nich na stejném pódiu třeba taky David Koller. Chybět nebude ani skupina Olympic. A také Lenny se speciálním hostem Marpem. Takže ti všichni 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně, budeme tam my, moderátoři, tým Rádia Čas, a doufám, že také vy. Tak pokud ještě nemáte své lístky, na našem webu sazradio.cz aktuálně k dostání.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nám už vykoukne sluníčko.

0: Držíte si vlny rádia Čas a my se dneska ptáme, jestli existuje jídlo, které byste nevzali do pusy. A napsal mi tady Jirka na WhatsApp rádia Čas. Ahoj, u mě je to jednoznačně vnitřnosti. Játra, ledviny, srdce. Prostě cokoliv, u čeho mi někdo řekne, z jaké části zvířete to je, tak končím. Jednou mě kamarád přemluvil, ať ochutnám játrovou omáčku a od té doby vím, že některé věci je prostě lepší nechat na talíři. Takže radši mi dejte řízek a budu spokojený. Krásná zpráva, děkuji za ní, dejte vědět i vy ostatní, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, budeme se tomu ještě věnovat, ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme zprávy.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas, 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Také 3 minuty před 16. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si opět bere Honza. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že teplé letní počasí se ještě vrátí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Majepreu.cz a jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
8: Do krásna, do krásna vede cesta.
9: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Nehoda nás teď potrápí ve Frýdku Místku. Na ulici Slezské boural motorkář. S komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48 na trase z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Nošovice stojí odstavené osobní auto. Dvě auta se srazila v obci Ivanovice na Hané na Vyškovsku v ulici Nádražní. A s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Cimburkově poblíž Kruháče. Tady se srazil nákladák s osobákem.
11: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Teplé letní počasí se ještě vrátí. Ochlazení v posledních dnech podle televize LTV Plus vystřídají teploty vysoko přesahující 20 stupňů. Oteplovat se má začít už v pátek a počasí babího léta má vydržet po celý prodloužený víkend.
12: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku u druhé základní školy roste nová multifunkční tělocvična se zelenou střechou. Uvnitř nové haly, která se s původním objektem propojí spojovacím koridorem, vznikne taky tribuna pro 200 diváků. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
13: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. V souvislosti s výstavbou zajišťuje také nová parkovací místa nejen v areálu základní školy, ale také dojde k navýšení parkovacích stání na ulici Jebožena.
0: Hotovo má být do konce letošního roku. Jeseníky v zimě nabídnou další lákadlo. V okolí Rejvízu vznikne arena s tratěmi pro běžecké lyžování. Půjde o první specializované středisko tohoto druhu v Jeseníkách. Krajské zastupitelstvo dnes schválilo na projekt 9-milionovou dotaci.
12: Rádio Čas, sport.
0: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santidenia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů hned 5 slávistů a také plzeňský záložník. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná až oblačná, místy sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
12: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Necháme to.
15: Ne, tak to řekni.
14: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
15: Ne, to děláš ty.
14: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
15: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
14: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
12: Rádio Čas.
16: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 22. zářijový den s rádiem Čas, také se mnou s Mirkem Rašlem. Mimo jiné dneska přejeme také všem darinám, které slaví svátek, tak pokud máte ve svém okolí, tak nezapomeňte poblahopřát. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a budeme ještě soutěžit. Zbývá jeden pokus se zlatou větou a já už za dvě písničky někomu z vás zatelefonuju. No a pokud zvednete telefon a prozradíte zlatou větu, tak budete o tisícovku bohatší. Teď už ale muzika.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kus přichází právě v tuto chvíli. Já zrovna vytáčím telefonní číslo. Měla by to být Lenka. Doufám, že se dovolám a na ten dnešní poslední pokus rozdám penízky. Tak pojďme na to, jdeme vytáčet. Samozřejmě nutné je znát zlatou výherní větu. A pokud ji uslyším, tak tisícovka pofičí za Lenčou. Dneska už se to mnohokrát povedlo, tak uvidíme. Zdaj na ten poslední pokus to vyjde, zatím to nevypadá, tak ještě dvoje zazvonění. Lenčo, mám tady pro vás penízky.
1: Prosím.
0: A podařilo se, krásné odpoledne, Mirek Rešel, Rádio Čas, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Lení, tušíte, proč vám telefonuju?
1: Ano, zlatá věta.
0: Je to přesně tak. Kam jsem se dovolal, jen tak by mohl řeč?
1: Ivančice.
0: Tak posílám pozdravy a teďka ta otázka, znáte zlatou větu?
1: V práci mám napsanou na lístečku.
0: Jo, v práci. A hádám, že v práci už nejste.
1: Už nejsem v práci, ale možná, že bych to dala dohromady.
0: Tak zkusme.
1: Tak, říkala Ráďa ráno, že aby jsme aspoň věděli, o co jako, jo, o co jako nemusím úplně doslova říkala, jako jo.
0: No dobře.
1: Cituju, jako jo.
0: No ale Ráďa. Já nejsem Ráďa, ale dobře.
1: Já vím.
0: Pokud budete na dobré cestě, tak vám to prominu. Pojďme na to.
1: Takže bych řekla, že asi... Právě dnes začíná dobrý den, nebo něco takového je. Tak to není vůbec, že?
0: Dívejte, je tam slovo dobrá, je tam slovo nálada. To jsou první dvě slova, jo. Dobrá nálada.
1: Tak. Dobrá nálada začíná právě teď.
0: A tak je to naprosto správně. Tak. Dali jsme to dohromady s mou pomocí, tak když máme ten poslední pokus při úterku. Tak gratuluju, tisícovka potuje na váš účet, za co se bude utrácet?
1: Ještě nevím vůbec, to je překvapení, jako úplně, jsem se dovolala, nebo že vy jste se dovolali, takže vůbec nevím.
0: Nějaká dobrá večeře, minimálně určitě. Za to bude. Tak jo, no. Gratuluju a mějte se krásně.
1: Taky děkuji moc, díky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, poslední pokus vyšel a zítra opět soutěžíme. A já ještě dneska odpoledne prozradím zlatou výherní větu na zítřejší den. Tak pokud chcete být ve střehu a mít už na zítřek nachystáno, tak rozhodně poslouchejte.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
9: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
10: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Také dnes tady pro vás máme pozvánku do světa sportu a jako první zvu na hokej. Hrát se bude už v sobotu v RT Thorax Areně v Ostravě Porubě a oproti Porubě tady v 17 hodin nastoupí SK Prostějov. Hrajeme doma, tak přijďte kluky podpořit. No a zvu také na basket do haly Opavy. V Opavě se bude hrát v sobotu v 18 hodin. Oproti Opavě tady nastoupí BK Armex Energy Děčín. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nám už vykoukne sluníčko.

0: Společnost Tři úterku vám dělá Rádio Čas a také hity, které milujete. A my se dneska ptáme a řešíme, jestli existuje jídlo, které byste nevzali do pusy. Dost to souvisí s dovolenými, co si tady čtu vaše komentáře, a já s tím naprosto souhlasím, protože já nejsem absolutně na mořské plody a ty se tady objevují docela často. Drahomíra napsala mušle, šneky, červy, držková polívka, ta je tady opravdu často. Také Věra napsala mořské plody, červíci, dušená mrkev a podobně. No dejte vidět, vy ostatní pište na Facebook, na WhatsApp, Rádia Čas. A ještě tady řešíme tvarušky, protože co se tak dočítám, tak jsou lidi, kteří je absolutně milují nebo nemilují. Tak dejte klidně vědět váš názor. Ode mě další muzika a připravujeme nejčerstvější zprávy. Jsme Rádio Čas.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minuty, 17. hodina. No a slovo si teď bere opět Honza. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že lidé, kteří pečují o své zdraví, si přilepší.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádio Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.

0: Nehoda se stala na hlavní třídě ve Frýdku Místku. Srazila se tady dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku v ulici Nádražní. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Cimburkově. Srazil se tu nákladák s osobákem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Lidé, kteří pečují o své zdraví, si přilepší, tedy pokud mají od 45 let víc. Za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, by mohli od zdravotní pojišťovny získat až 1500 korun.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji začala topná sezóna. Teplárenské společnosti už v Ostravě a přilehlých městech zahájily dodávky tepla. Před rokem se v Bohumíně začalo topit o den později, 23. září. Kroměříž nechá kompletně opravit krytý plavecký bazén v obvodové ulici. Co vznikne uvnitř 40 let starého objektu, to už nám prozradil starosta města Tomáš Opatrný.
2: Nový bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory, nové restaurační zařízení, včetně nových teras pro diváky různých sportovních akcí, které by se na bazéně konaly, případně pro účastníky, kteří budou sledovat děti v plaveckých školách.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Tábora. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 na zlínském zimním stadionu Luďka Čajky. Taky zítra se už můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne polojasná až oblačná. I tak může místy sprchnout, nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají během středy pohybovat v rozmezí od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Necháme toho.
4: Ne, tak to řekni.
3: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
4: Ne, to děláš ty.
3: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
4: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
3: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rádio.

0: Dělá Rádio Čas a hity, které milujete, ty vám budeme servírovat i nadále. Za chviličku nabídnu tipy, kam můžete v tomto týdnu vyrazit. A protože už jsme dneska 7x soutěžili se zlatou větou, tak prozradím výherní zlatou větu na zítřek, tedy na středu, kdy opět 7x budeme soutěžit a věřím, že i nadělovat 1 000 korun minimálně po každé. Tak ode mě další muzika, zůstaňte s námi.
1: Rádio

0: tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A pokud plánujete miminko, tak byste rozhodně měli vyrazit ve čtvrtek 24. září v 17 hodin do restaurace Radnice v Havířově. Tady bude mít přednášku doktorka Dobešová s názvem Plánujeme miminko. No a v rámci té se dozvíte spousta zajímavých informací, které se týkají plodnosti a cesty k úspěšnému početí miminka. Vstup na celou akci je zdarma. V sobotu můžete vyrazit třeba na akci Den rodin s Moravskoslezským krajem. Ta se bude konat v Trojhalí Karolína. Těšit se tady můžete na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spousta dalšího. I tady je vstup zdarma. A má poslední pozvánka míří do Zlínského kraje, protože Den Zlínského kraje je opět tady. Také v sobotu ožije okolí Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Můžete se tady těšit na skupiny Opět a Radeček, Paulího Garanta, Fleret, také desítky zážitků pro celou rodinu. Skvělá hudba, tradice, regionální dobroty, zábava i program pro děti. Více najdete na denzk.cz a i tady je vstup zdarma. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
8: www.podpovrchem.com.
7: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my zamíříme do dnešního rána, protože i dneska ráno probíhalo Víš, nevíš. A pokud zvažujete, že vyrazíte do nějaké vědomostní soutěže a tam vyhrajete velké miliony, tak si to můžete vyzkoušet u nás každé ráno, kdy probíhá Víš, nevíš. A kdy máme takovou vědomostní soutěž přímo tady u nás v éteru Rádia Čas. Tak schválně, co všechno byste věděli vy? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V 94. měla v Národním divadle premiéru hra Sluha dvou pánů, která s počtem repríz strhla alespoň u nás divadelní rekord. Typneš si, kolikrát jí opakovali, než byla derniéra? Prostě kolik je opravdu hodně, že je z toho jako český divadelní rekord? Sluha dvou pánů?
3: V tisíc?
2: Ty máš rád taky divadlo? No to už by bylo moc.
3: Přes tisíc, to já bylo jsem necelý chtěl... tisíc to bylo.
2: Ne, já jsem chtěl rád plus minus 50 a vzhledem k tomu, že to bylo 600, tak jako... Ale jako šel si aspoň do stovek, jo? Nicméně hlavní role Trufaldína. Na toho se sjížděla celá republika. Opravdu mnoho let hrál. Poznáš herce podle jeho výkonu?
4: Já jsem sloužil u jednoho pána a on z toho zemřel. Mě po něm zůstala spousta takových všelijakých věcí. Já jsem to všecko rozprodal, jak na...
2: Co tam šeptáš? No jasně, že jo. Vidíš, já už se usmívá jako měsíček na hnoji. A myslím, že tady máme ještě jednu. V roce 1692 pověsili posledních 8 žen obviněných z čarodějnictví. Všechno se odehrávalo v americkém Massachusetts. Kolem města, které je dodnes takovým symbolem a mekou všech čarodějnic. Hodně je zdobené třeba na Halloween a podobně. Jak se to město jmenuje?
3: Dáš mi první písmenko?
2: Ne, já mám pro tebe nápovědu,
3: dej,
2: protože vím, že ten fenomén znáš.
3: No, to bude.
2: Byl to slavný mluvící kocour v seriálu, který si nám dával i ty.
3: Sabrina, no. No a?
2: Město Sabrina to není.
3: Já vím, ale...
2: Je to ten slavný mluvící kocour. Jak pak mu říkali?
3: Salem.
2: Česky Salem, je to dobrý. Salem? A máš to, Marťo?
3: Díky, je
2: výborně,
3: super.
2: Tak jo, já taky napůl děkuji.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Ve středu nám už vykoukne sluníčko.

0: teplotách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Soutěž se Zlatou větou stále pokračuje a celkem 7x denně máte šanci vyhrát 1000 korun. Stačí se zaregistrovat do naší soutěže na našem webu cazradio.cz a znát zlatou výherní větu. No a jakmile se vám někdo z moderátorů dovolá a vy tuto větu zopakujete, tak jste o 1000 bohatší. Zítra opět pokračujeme a ta zítřejší zlatá věta zní: s námi je i cesta kratší. Tak doporučuji se zapamatovat nebo zapsat. S námi je i cesta kratší. To je věta, která vám už zítra mezi 7 až 18 hodinou může vyhrát peníze. Tak držím palce, ať se to podaří, ať je zítra, voláme právě vám. No a ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na dek.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
0: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
0: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: Také krátce před 18. hodinou posloucháte Rádio Čas, teď už si slovo bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. No a po 18. v našem éteru Rádia Čas odstartuje pořad Energiemi se speciálním hostem, kterým dneska bude Denisa Michnová. No a bavit se budeme třeba o tom, jak si doma upéct ten nejlepší chleba. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Majepneu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě. Na Moravské ulici stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou i ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě se srazila dvě osobní auta a dvě auta bourala taky v Ivanovicích na Hané v ulici Nádražní. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přibývá lidí, kteří na dovolenou vyrážejí hlavně za odpočinkem, tedy bez toho, aby stihli co nejvíc památek během krátké chvilky. Roste proto počet hotelů, které začínají právě kvalitní odpočinek prodávat jako jednu z hlavních součástí pobytu.
1: Morava aktuálně.
0: V Havířově by se v budoucnu mohli usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřád u rondelu na atraktivní přírodní areál, kde by tito velcí bíložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
2: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a zoo Zlín.
0: Divoká zvířata by tak mohla bydlet hned vedle rušné silnice. Cenný Mokřad se totiž nachází u obřího kruhového objezdu na příjezdu z Ostravy do Havířova. V Uherském Hradišti může vzniknout až 600 nových bytů. Podle územní studie by měl v budoucnu rozsáhlý areál ČSAD v Průmyslové ulici sloužit hlavně k bydlení. Budou to ale i obchody anebo mateřská škola.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxa ligy už zítra v regionálním derby přivítají hosty z Havířova. Zítřejší utkání se hraje od 5 odpoledne ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy může sprchnout. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Necháme to.
4: Ne, tak to řekni.
3: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
4: Ne, to děláš ty.
3: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
4: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
3: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém. No a hlavně o té správné energii. Proč bychom se měli více zaměřit na rostlinnou stravu? Je to opravdu cesta k dlouhověkosti. Jak i ze zdravé stravy udělat gurmánský zážitek plný radosti? A proč je kvásek přírodní zázrak? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. Evou Rigler.
5: Žena, která sama o sobě s úsměvem říká, že se narodila s vařečkou v ruce. Už jako malá stala u plotny vedle svojí maminky. Nasávala vůně kuchyně a objevovala radost z vaření a pečení. A ta ji rozhodně provází až do dneška. Zastává názor, že zdravá strava nemusí být kompromis, ale úžasný zážitek, ke kterému se chceme vracet. Vydala mimo jiné vlastní kuchařku, pořádá kurzy vaření a pečení a je prostě takovým živoucím důkazem toho, že když děláme věci od srdce, tak je to poznat na každém soustu. Denisa Michnová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Deny, ahoj, ahoj, já tě tady moc vítám.
6: Takový krásný úvod, děkuji ti, Evičko.
5: Tak prosím tě, pusťme se rovnou do té rostlinné stravy. Kdyby ty si měla říct úplně jednoduše, jednou větou, proč jíš rostlině, tak jaký je ten důvod?
6: Pro mě ten hlavní důvod je ten, že já se cítím lehká. Mě to nezatěžuje trávení a mám pořád energii. To znamená, že já si dám vydatnou snídaní i vydatný oběd a necítím, že bych si teďka musela jít lehnout, protože jsem unavená a to mi velice vyhovuje. Víš, že prostě jsem taková jako energická, pořád jsem připravena podávat ten výkon a to mi dělá opravdu velice dobře.
5: A jaká vůbec byla ta tvoje cesta k tomu rostlinnému stravování? Byl to dlouhý proces nebo to třeba přišlo ze dne na den?
6: Já si vzpomínám, že když jsem se vracela, protože já jsem kdysi pracovala na výletní lodi v Americe, a já jsem se potom vracela domů a v podstatě jsem nevěděla, co budu dělat se svým životem. Hledala jsem se a naskytla se mi příležitost, abych pracovala v Praze pro jednu vegánskou, v podstatě vegetariánskou restauraci, která se jmenuje Maranata. A měla jsem tam dělat provozní. Pracovala jsem tam asi 2 roky a já si vzpomínám ten moment, kdy jsem poprvé ochutnala sojové řízečky a mě normálně spadla brada. Já jsem si řekla, to není možné, že soja může ochutnat tak dobře. Takže to mě zasáhlo a v podstatě i to mé působení v té Maranatě, v té restauraci mě ovlivnilo natolik, že když jsem se potom vrátila zpátky na Moravu, odkud pocházím, tak jsem si vlastně i sebou přivezla to vegetariánství ještě v té době. Takže to byl můj úplně první moje zkušenost s takovou stravou.
5: Co tě vůbec vedlo k tomu, že se zvrátila zpátky na Moravu ke kořenům, kde teda, dle mého názoru, ani ta rostlinná cesta není úplně prošlapaná?
6: To je pravda. Na mě Praha byla moc divoká a já jsem vnímala, že pro takový ten rodinný život i ten klidnější život, že ta Morava je mi bližší srdcem, takže to byl ten hlavní důvod.
5: Ty jsi mimo jiné si tady i založila veganskou restauraci.
6: Ano, ano.
5: Několik let si ji vedla, byla si majitelkou. Co třeba bylo specifické pro tu tvoji restauraci, nebo za čím tam ti hosté chodili?
6: My jsme to založili vlastně s myšlenkou domácí, veganské, nebo v podstatě já jsem začínala vegetariánskou restaurací, takže ten účel byl v podstatě připravit lidem jídlo takové, aby to bylo jako u mě doma. Takže spíš taková domácí komorní restaurace. Myslím si, jestli si dobře vzpomínám, že počet hostů, kteří by si mohli najednou sednout, bylo 18. A já jsem si naivně myslela, že to všechno zvládnu udělat sama. Připravit jídlo, uvařit a obsloužit. A vlastně jsem pochopila, že potřebuju k sobě pomoc. Takže vlastně jsem zaměstnala své rodiče a tím vlastně jsem i podpořila tu myšlenku toho rodinného podnikání. A myslím si, že v tomhletom jsme opravdu byli unikátní a ojedinělí, protože lidé se opravdu u nás cítili jako doma. A právě ještě s tím domácím vegetariánským jídlem to byla fantazie.
5: Ty sama říkáš, že tehdy jste jedli spíše vegetariánsky. Teď jsi přišla doslova na veganskou stravu. Čím to je?
6: Já jsem vždycky vnitřně tušila a věřila nějak a vnímala, že ta jediná správná cesta k tomu zdravému životnímu stylu je rostlinná strava. A já si vzpomínám, že když jsem viděla dokument Game Changer, tak to mě úplně zasáhlo. To jsem si řekla, je to tady prostě. Přišel ten čas, když i já to vlastně chci vyzkoušet a postupem, jak jsem vlastně přecházela z vegetariánství na veganskou stravu, tak jsem na sobě opravdu vnímala dost silně, že to tělo je opravdu jiné, mám více energie, cítím se mnohem lépe, i s trávením vlastně to mnohem lepší a co se týče i těch chutí, tak nemám pocit, že bych trpěla, jo, že mi něco chybí nebo že to není dostatečná ta strava. Vůbec ne, já mám pocit, že od té doby, co jsem vegan, že si jím jako král. Víš, a navíc myslím si, že mám docela i náročného muže, kterého samozřejmě nade všechno miluji, ale jsem ráda, že i tohle stravou ho dokážu uspokojit. Víš, protože my, když jsme se poznávali, tak on mi snědl na večeři běžně 2 stejky, které jsem mu já nepřipravila. My jsme třeba chodívali právě na maso do restaurace. Ale časem on i přehodnotil své stravování, protože zjistil, že mu to dělá mnohem lépe a že i on má více energie. Byť třeba má ještě občas chuť na to maso, ale doma je vždycky vegan.
5: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. Deny, a vnímáš i třeba velký rozdíl mezi tím, když jste se stravovali vegetariánsky a když se teď stravujete čistě rostlinně?
1: Je to velký rozdíl, protože odpadnoutí sýry, odpadnoutí mléčné výrobky, mléko, vajíčka, takže těch věcí, co ti v podstatě odpadne, je docela dost. A když člověk nemá nebo nezná v podstatě tu veganskou kuchyni a čím to máš nahradit, tak si v podstatě ztracený. Ale je na druhou stranu zase pravda ta, že když dneska třeba přijdeš do Albertu nebo do jiného supermarketu většího, tak dneska se už dají koupit takové ty atypické veganské potraviny, nejenom právě ve zdravých výživách, ale už právě i v supermarketu. A potom, když člověk sleduje třeba právě můj profil, tak vlastně zjistíš, že se dá jednoduše upéct sušenky, koláče, wafle, lívanečky, nepotřebuješ vajíčka, nepotřebuješ klasické máslo a pořád je to kvalitní vlastně strava nebo kvalitní recept. A to mi na tom fascinuje.
0: A teď, když se teda bavíme o tom, jak to veganství nebo rostlinná strava ovlivní ten výsledný recept a vaření, jaké ty třeba sama na sobě vnímáš ty rozdíly, když jsi teda přecházela z té živočišné, nebo nazvěme to asi takhle, z té živočišné stravy na tu veganskou a mezi tím tam byla ta mezizastávka na té vegetariánské. Je třeba i na té škále nějaký rozdíl, co se týče energie, vitality a podobně?
1: Víš co, jak když jsem začínala s vegetariánstvím, tak já jsem byla relativně mladé kuřátko. Mě bylo asi...
0: To si pořád.
1: Mě bylo asi 22, 23 let. A v té době si myslím, že člověk obecně má ještě dost energie. Já to opravdu na sobě asi nejvíce vnímám až teď, že čím více jsem starší, tím více si uvědomuji, jak mi ta strava dělá dobře a jak je to klíčové proto, abych i jednou byla skvělá a energická máma, abych tady byla i pro Lukáše jako pro manžela, ale i pro svoji rodinu. A proto to vnímám za klíčové. Víš, takže, protože kdybych se třeba dneska měla dát na oběd, já nevím, co je takové typické.
0: Knedlo vepřozelo,
1: tak já si myslím, že by mě to odrovnalo, že bych si musela jít dáchnout, že by mi to asi tolik ani neuvažovalo v té hlavičce, víš, že bych byla opravdu unavená a proto už mi to vlastně neláká. Třeba byť by třeba i ta chuť někdy ještě byla, jo, třeba, nevím, smažák s bramborem, jo, poctivý smažený sýr.
0: Což je vlastně vegetariánské
1: ano,
0: jídlo.
1: Ano, což je vlastně vegetariánské jídlo, ale já už vím teď, že kdybych si to dala a snědla bych to, tak já bych měla pocit, že mi ten sýr prostě sedí v tom žaludku aspoň dva dny a už by mě ten pocit nebavil. A pro mě dneska ten pocit, jak který mám po té stravě, je důležitější než to, že mám na to chuť, jestli mi rozumíš. A v tomhle si myslím, že jsem jako kdyby dozrála, že už to není jenom o té chuti, ale o tom, jak se budu cítit, když něco sním. A to je prostě pro mě teďka velice důležité.
0: To je takové důležité poselství. Na druhou stranu, ona ta rostlinná strava se velmi často spojuje i s takovým trendem a oblíbeným názvem longevity. Myslíš si, že to třeba opravdu může přispívat té dlouhověkosti?
1: Určitě. Viděla jsem, četla jsem řadu studií, které právě podporují dlouhověkost v rámci rostlinné stravy a sama na sobě to cítím a věřím, že i posluchači, kteří by se rozhodli vydat touhle cestou, že by sami relativně rychle na sobě ucítili, že se jim zvedá životní energie a že mají určitě i lepší zdravotní výsledky.
0: Deny, a kdyby teda někdo si teď při poslechu podcast

0: vůbec nic společného s veganstvím, aby spíš lidé popřemýšleli nad tím, jak jedí, a myslím si, že je důležité mít v tom stravování řád. To znamená, že úplně klíčové třeba je pro mě, a i pro to zdraví obecně, je nejíst mezi jídly. To si myslím, že je velké téma, protože my jsme zvyklí pořád do té pusy něco dávat a tím pádem to trávení pořád neustále jede a tím pádem ti to bere energii a tím pádem jsi unavená. Takže opravdu klíčové je mít kvalitní snídaní, střídmý oběd a potom lehkou večeři neboli žádnou večeři. Jo, ideálně jíst třeba za mě je dvakrát denně, ale s tím, že máš opravdu vydatné ty porce a vydatnou stravu. Protože čím více jíš, jak jsme si říkali, tím si myslím, že je to opravdu pruser. No a potom opravdu takové ty obecné věci, vyhýbat se cukru, pít hodně tekutin, spíš se soustředit na živou stravu, čili přidávat více zeleniny, více ovoce do toho stravování, soustředit se na luštěniny, jo, nemusíme mít každý den to maso a ten sýr. A když tady tohle člověk bude postupnými kručky dělat, tak pak vlastně zjistí, že nepotřebuje mít tolik masa, nepotřebuje mít tolik smaženého vlastně a nepotřebuje přidávat do toho jídelníčku ty průmyslově zpracované potraviny. Víš, a ono tě to tak jako kdyby samo potom povede, protože si řekneš, ty jo, tady to je příjemné, takhle se cítím dobře a vlastně jdeš dále a najednou se vlastně z tebe stane vegetarián a najednou možná se z tebe stane i ten vegan, když to takhle postupně budeš dělat, víš, protože lidi totiž nemají rádi takové to, tohle nesmíš, tohle nedělej, jo, oni potom mají strach z toho, že jim něco bereš a co si budeme, jídlo je bohem pro mnoha lidí, jo, to je prostě něco, co oni mají jako za něco úplně, jak to říct, no.
1: Modlu?
0: Modlu, přesně tak, jo, takže a když jim to náhodou vezmeš, už se stavějí na zadní a už je problém. Takže dá se to udělat i takhle, jako kdyby jednoduše, moudře, jo, jako šalamounsky prostě a přijít na to takhle, jako kdyby uvolněně, svobodně.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou.
1: Deny, my když se bavíme o tom, že třeba je v pohodě mít jenom 2 nebo 3 jídla denně a mezi tím nemít milion svačin, tak většinou se v tomto kontextu skloňují bílkoviny. Ano. Protože mají tu sytící schopnost.
2: Ano.
1: Jaké jsou ty zdroje bílkovin v té rostlinné stravě? Protože když se řekne protein, tak mně samotné naskočí tvaroh, sýr, vajíčka, maso. Tak co je tím zdrojem bílkovin v té rostlinné stravě?
2: V rostlinné stravě máme bílkoviny, luštěniny, určitě obiloviny, potom ořechy a semínka v nějaké té míře a potom samozřejmě sojové výrobky. Ale chápu, že soja je alergen, takže ne všichni si můžeme vlastně jako kdyby dovolit, ale postavila bych to určitě na těch luštěninách a obilovinách, které se dají napasovat do té stravy jak na sladko, ale i tak na slano. Moje oblíbená potravina je třeba bílé tofu natural. Já ti řeknu, občas mě i moji fanoušci nazývají, že jsem královna tofu, protože já ti řeknu, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
1: Řekni mi, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
2: Dobře, dá se z toho udělat tofu tortilla, dá se z toho udělat lívance, palačinky, dá se z toho upéct chleba, dá se z toho udělat koláč, nějaký třeba mouse, jo, chocolate mouse třeba. Silken tofu je úžasně hedvábné a má jemnou strukturu, takže opravdu se dá napasovat i do sladké kuchyně, do různých krémů. A samozřejmě dá se z toho udělat. Já jsem třeba před 2 rokama natočila videorecept, který jsem nazvala tofu žebírka. Myslím si, že to vyletělo úplně do oblak, že tam mám asi nějaké 2 miliony zhlédnutí. A za tohle video jsem dostala teda nejvíce hejtu, dokonce mi...
1: Tak asi většinou bývá, že tam je ta přímá úměra, že jo?
2: Přesně tak. Takže tam jsem si opravdu musela zatlačit i slzu, protože mi jedna holčina napsala, že doufá, že mě třeba srazí autobus a to jsem si teda řekla, panečku, díky tomu, že jsem natočila video z bílého tofu, ze kterého si vlastně uděláš pomyslné žebírka, si mi člověk přeje skoro smrt, jo, tak to jsem musela rozdychávat a byla jsem fakt v šoku teda. Jo, a takových samozřejmě tam bylo více jako kdyby hejtů a nenávistných komentářů, ale když se na to video podíváš, tak si řekneš, panečku, to je něco neuvěřitelného. Z bílého tofu uděláš něco, co vypadá a trochu jí chutná, jako žebírka. Samozřejmě, že to nebude nikdy jako to maso, ale minimálně si na toto tofu hraje a to je na tom právě to hravé a proto to já miluju, protože trošku lidem bořím mýtus o tom, že z tofu opravdu není nuda. Když víš, jak na tofu, tak máš opravdu krásný život. Víš, takže tofu miluju a dá se s tím opravdu kouzlit.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Deny, pojďme se na to možná teď podívat i konkrétně. Třeba právě ty jsi zmínila tortilu, což zase v mé hlavě asociuje nějakou přílohu vysoce sacharidovou, ke které je zapotřebí dodat tu bílkovinu.
2: Ano.
1: Ale tofu samo o sobě je zdrojem bílkovin. Jak se může vytvořit taková tofu tortila?
2: No počkej, já to ještě dám do jiné roviny. Já i do té samotné tortily, do toho těsta přidávám právě tofu. To znamená, že i ta placka už samostatně obsahuje právě ty bílkoviny, protože klasická tortila, to máš pšeničnou mouku, vodu a olej. Ale já do té svojí tortily právě přidávám už silken tofu, to znamená, že už i v té tortile právě máš ty bílkoviny a ještě navíc máš ty bílkoviny v té náplni, kterou vlastně do té tortily dáš. Jestli mi rozumíš, takže my tam máme bílkoviny hnedka dvakrát. Jednak v té tortile a jednak v té směsi. A ta směs samozřejmě může být taková, že si zase vlastně vezmeš na pomoc třeba to bílé tofu a orestuješ si ho na pánvi, přidáš tam kvalitní olivový olej, miluju lahutkové droždí se sladem, které dodá zauzenou chuť, což je za mě prostě velký pomocník. Přidáš tam jakoukoliv zeleninu, čerstvou bylinku a hnedka už máš prostě kvalitní vonavou směs, kterou právě si přidáš do té placky. Potom nějaký dressing, čerstvé rajčatka, okurka, ledový salát a máš prostě úplně dokonalé jídlo.
1: Další věc, která mi tak nějak cinká. Já, když se chci odměnit a mám tu chuť si dát tu sladkou chvilku u kávy, tak jasně, líbí se mi dát si třeba chocolate mouse a kávičku. Ano. Ale jak může vypadat chocolate mouse z tofu?
2: Úplně jednoduše. Do mixéru si dáš silken tofu, a přidáš tam rozpuštěnou hořkou čokoládu, třeba trošku kaká, špetku soli, můžeš přidat vanilku, skořici, někdo má rád i špetku chili, rozmixuješ a vznikne ti z toho takový nadýchaný krém, který necháš vychladit, to ti zatuhne a máš vlastně vynikající chocolate mousse, který právě obsahuje jak kvalitní sacharidy, tak kvalitní bílkoviny. Takže za mě značka ideál.
1: Denny, a teď další věc. Ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že tofu je úžasným zdrojem bílkovin, že soja je velmi častým zdrojem proteinů u veganů, jak je to potom s trávením? Nemusíme mít obavu z toho, že třeba nám to nedělá úplně dobře v bříšku?
2: To je dobrá otázka. Víš co, když jsem přecházela právě z té klasické stravy na tu vegetariánskou stravu, tak lidé by určitě měli počítat s tím, že možná se objeví lehké zažívací a nadýmací potíže. Protože přece jenom najednou jíme více luštěnin, najednou jíme více vlákniny a tím pádem to těličko na to není úplně zvyklé a proto je dobré dát tomu tělu trochu čas, aby se adaptovalo na nový směr. Takže ano, můžou vzniknout tyhle problémy, které ale časem určitě odezní a pak se zase budeš cítit mnohem lépe než předtím. Ale s tím je teda třeba počítat. Já jsem to teď třeba měla, myslím si, že nějaké 4 měsíce, právě když jsem pracovala v té Praze, v té vegetariánské restauraci a byla jsem z toho taky nesváží, že my ženy prostě se chceme cítit dobře a chceme mít ty plocha bříška a neměla jsem to tak, jo. A ono to potom odeznělo a vlastně už je to minulost a teď se opravdu cítím mnohem teda lépe než kdysi, ale je opravdu dobré s tím počítat, že to může u někoho nastat.
1: Takže myslíš, že můžou nastat ty adaptační mechanismy, že i když třeba ve chvíli, kdy přejdeme na luštěniny, spoustu zeleniny, na ořechy, na tofu, na tempeh, ano, tak třeba nám to nemusí udělat úplně dobře, ale že ve chvíli, kdy to už budeme jíst pravidelně dlouhodobě, takže to tělo si na to zvykne?
2: Určitě. Je to jenom zase otázka nějakého toho času a člověk by měl být na sebe hodný, trpělivý a říct si, že to opravdu odezní. Přece jenom, když se vydáme tou zdravější cestou, tak ono to hnedka neznamená, že já se ráno probudím a budu se cítit skvěle. Ono to chce nějaký čas, jo, ale když vydržíš, nebo posluchači, když vydrží, tak určitě sklidí výsledky. Za to se podepíšu.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denny Jsou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
5: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
6: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
7: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
6: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
7: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
9: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. Jak to máš třeba potom z doplňky stravy? Protože taky se říká, že z té veganské nebo rostlinné stravy údajně, klidně mi to vyvrať, nemůžeme mít dostatek všech minerálů, vitamínů a zároveň potom se i rovnou zeptám, jestli třeba ty sama využíváš i už práškové proteiny, třeba pro navýšení těch bílkovin ve svém jídelníčku.
1: Já si myslím, že lidé obecně, ať už jsou vegani, vegetariáni nebo všežravci, by určitě měli používat nějaké suplementy, protože ta strava bohužel není nastavena tak, aby nám všechno v podstatě poskytovala. Takže já se určitě přikláním k zeleným potravinám. Já sama užívám chlorelu a ječmen a to jsou v podstatě potraviny, které mi dodají úplně všechno, co já potřebuju, ať už je to železo, ať už je to B12, kromě teda Dčka a Kčka, což ještě vlastně beru zvlášť. A co se týče těch proteinů, tak já si, protože nejsem jako kdyby vrcholový sportovec, takže úplně jako kdyby to nehrotím na ty bílkoviny, ale tím, že zhruba vím, co jím, tak vím, že nepotřebuju používat protein k tomu, abych měla více bílkovin. Ale protože mi ten protein chutná, tak si ho třeba ráda dám.
0: Ty se mimo jiné věnuješ i pečení. A to může být právě v tom rostlinném pojetí taková docela náročná disciplína. V čem je třeba právě to pečení, rostlinné pečení, veganské pečení, jiné než to klasické?
1: Jak když jsem začínala psát kuchařku, tak jsem najednou zjistila, že v tom pečení potřebuji třeba nahradit dobře vajíčko. Nebo jak udělat kynuté těsto tak, aby bylo vláčné i druhý den. Ale právě nemusím šáhat po klasickém máslu a po vajíčku. A tam jsem vlastně zjistila, že to může být kamen úrazu, ale nic není nemožné. Můžu teda říct, že se mi podařilo to kuchařku napsat skvěle i tak, aby právě kdokoliv si koupí, tak aby nebyli zklamáni z toho výsledku. Já jsem bohužel a možná i bohudík puntičkař. To znamená, když já něco dělám, já všechno chci mít dokonale. A i třeba právě bábovku nebo kynuté těsto nebo nějaké ty lívanečky. Já právě nechci, aby kdokoliv zkusí můj recept a třeba není vegan, protože já se snažím ty recepty psát pro všechny, tak aby neměli pocit, že jim tam právě něco chybí, že to není tak vláčné, jako když právě použili to vajíčko. Proto mám vysoké nároky na sebe a právě chci, aby ty recepty byly časově nenáročné, jednoduché, ale hlavně, abys neměla pocit, že ti tam něco chybí. A chtělo to spoustu trpělivosti a spoustu nepodařených receptů a samozřejmě i té znalosti, protože já když jsem vlastně přecházela z té vegetariánské na veganskou kuchyni, tak já jsem neměla nic načteného. Já jsem v podstatě do toho úplně skočila rovnýma nohama a učila jsem se to za pochodu. Takže já jsem vyloženě zkoušela ty věci tak, jak to funguje, tak, jak mi to jde a tak, jak se mi to jeví jako správná cesta, až do té fáze, kdy jsem opravdu třeba napsala dobrý recept, ale stalo mi to třeba 20 pokusů. To byly moje začátky. Teď už vím, protože vím, že když potřebuješ nahradit vajíčko, tak šáhneš buď po jablečném octu, po rozmačkaných banánech, nebo po jablečném pyré, nebo po silken tofu, nebo po aquafabě. Aquafaba je v podstatě cizrnový nálev. To je, když si koupíš plechovku cizrny a chceš si dát tu cizrnu a tam je ten nálev, že jo? A ty ho obyčejně vyleješ, protože si řekneš, k čemu bych si to nechala? Na to jsem nepřišla já, na to přišel jeden francouzský šéfkuchař, že když ten nálev si vyšleháš a dáš tam špetičku soli a trošičku moučkovou cukru, tak si z toho vyšleháš opravdu nadýchanou pěnu, která je totožná jako vaječné bílky. A to je fantastická pomoc, protože takový desert Pavlovy já ti dokážu upéct i vegansky a s přehledem, právě když použiju ten cizrnový nálev.
0: Mně to přijde naprosto fascinující, jak úžasně se dá kouzlit s těmi rostlinnými ingrediencemi v naší kuchyni. Ale v čem ty jsi taky hodně silná v kramflecích, tak to je pečení chleba. A zejména teda kváskového chleba. Deny, proč je tam ten kvásek tak důležitý?
1: Já ti řeknu úplně na úvod, že kvásek mi úplně změnil život a pečení chleba taky. To je prostě pro mě opravdu boží dar a není nic hezčího v životě, než když si upečeš svůj vlastní chleb. To je za mě, já jsem objevila Ameriku, ti řeknu, opravdu. Stalo mi to teda všechny moje síly a já jsem teda i na začátku toho mého kváskování i k tomu kvásku v noci vstávala, abych ho nakrmila. Já jsem to tak brala vážně. A nedařilo se mi pochopitelně na začátku, protože to je už teda vyšší dívčí. Na druhou stranu nechci nikoho odradit, naopak chci všechny namotivovat k tomu, aby to zkoušeli, protože, jak už jsem říkala, to je život. To se ti normálně rozšíří obzory, protože když si kousneš do svého domácího chlebíčku, tak to je láska, to je vášeň, to je prostě, není nic víc, to je zážitek. A na ten chleba ti stačí jenom trošku másla, třeba špetka soli nebo pažitky a jsi spokojena. No takže pro mě to kváskování mě úplně uchvátilo a vlastně jsem pochopila, že to nejdůležitější na tom kváskování je právě se starat o ten kvásek, protože kvásek, to je takové maličké zvířátko, které potřebuje tvoji péči a tvůj čas. A ty se s ním v podstatě opravdu musíš seznámit a musíš vědět, co potřebuje, kdy ho nakrmit, kdy má vrchol, protože si představ, že takhle se kdysi pekly chleby. Potom přišlo na scénu droždí, což je v podstatě vyšlechtěná vlastně bakterie nebo kvasinka a všechno se to zbytečně urychlilo. A protože my žijeme v takovém rychlém světě, kdy na nic neradí čekáme, tak proto dneska lidé obecně šáhnou po receptu s droždím, protože nemají tu trpělivost. Ale ten kvásek, co on umí, to je v podstatě taková jedna velká rodina, která ti to předtráví. To znamená, že ona ti i ten škrob a i ten lepek pomůžou lépe zpracovat. A ty, když se potom kousneš do toho kváskového pečiva, tak to tělo s tím nemá takovou práci, jako když si kousnu do klasického chleba, kde je droždí, což je obrovsky přidaná hodnota. A taky to kváskování v podstatě přispívá pro zdravější střevní mikrobiom, protože ta fermentace, u té fermentace vznikají věci typu probiotika, trávicí enzymy a různé další vlastně podpůrné látky, které ti pomáhají na lepší trávení. A to si myslím, že je nedoceněné v dnešní době. Proto, když člověk tohle ví, tak si to kvaskování automaticky zamiluješ, byť třeba ty začátky nemusí být kdo ví jaké, ale to tak je, že jo, prostě. Zkušený z nebe nespadl, ale když se vydáš tou cestou, tak opravdu sklidíš něco užitečného a něco, co už ti nikdo nikdy nevezme. A to je upec si svůj vlastní chleba, je prostě pro mě nade všechno.
2: Ty, ale když to popisuješ, tak to zní jako docela náročný proces.
1: No, ono totiž upec si svůj vlastní chleba trvá 3 dny. Jeden den nebo jeden večer si uděláš rozkvas, druhý den založíš těsto a ano, mohla by si i v ten druhý den už ten chleba upéct. Ale já vždycky říkám, když už se s tím tak děláš, tak to nechte lednici fermentovat trochu déle. Takže já nechávám těsto v lednici fermentovat minimálně 12 hodin, maximálně 48.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. O čem si myslíš, že je ten pan chleba? Je to primárně právě o tom kvásku? Nebo co tam hraje tu největší roli? Co vlastně ovlivní ten výsledný proces úplně nejvíc?
5: Jsou to v zásadě dvě věci. První je kvas. To znamená, že starat se o ten svůj kvásek dobře, to si myslím, že lidé obecně nedělají, protože jim se nechce. A každý zkušený pekař by ti řekl, že třeba takové krmení kvásku spočívá v tom, že jak máš ten kvásek v jedné skleničce a chceš ho nakrmit, tak ono to neznamená, že ty ho nakrmíš do stejné skleničky. Ty odebereš ten kvásek, dáš ho vždycky do nové skleničky, čisté skleničky, přidáš tam mouku a vodu, zamícháš a necháš to rozkvasit. A takhle vlastně pořád postupuješ dookola. Vždycky krmíš do nové skleničky s čerstvou moukou a s čerstvou vodou. A když tohle děláš, tak máš silný kvásek a ty víš, že on ti utáhne celý ten chleba. Jo, to znamená, že ta energie, která se ti vlastně, kterou vkládáš do toho kváskování, se ti potom vrátí s tím, že máš krásnou střídku, krásné bříško a že ten pecen je prostě nádherný. Tak to je první věc a nejdůležitější. A potom je to kvalitní mouka. A já používám třeba pšeničnou chlebovou mouku nebo pšeničnou mouku a vždycky se do toho snažím zapasovat i trošku té zdravé mouky, protože paradoxem je, že když chceš kvalitní anebo krásný pecen, tak nemůžeš úplně použít zdravou mouku, jo? Špaldová by úplně tak dobře nefungovala, celozrna by tak úplně dobře nefungovala. To znamená, že dominanta je vždycky ta bílá mouka. Ale já si vždycky říkám, když už používám tu bílou mouku, tak právě ji nechám déle fermentovat, používám žitný kvásek a třeba přidám trochu jednozrnky nebo trochu zápary, abych tu bílou mouku trochu něčím ještě upgradeovala a trochu ji vyzdravila.
4: Pokud bys nás namotivovala na to, že si opravdu chceme upéct ten svůj vlastní chleba, ale máme pořád pochyby, jestli se nám chtějí investovat 3 dny na to, abychom si upekli ten poctivý domácí pecen, tak co by nás mělo namotivovat? Co by nás mělo přesvědčit, abychom opravdu začali kváskovat a začali péct?
5: Víš co, já vždycky, když vytáhnu z pece nebo z trouby ten hrnec litinový, kde se mi schovává ten pecen a vždycky, když zvednu pokličku, tak mi se vždycky normálně tají dech, protože ty tam vložíš to těsto. Já teda peču tak, že já peču 50 minut s přikrytou pokličkou a po těch 50 minutách já ho vytahuju z trouby, ten hrnec, a oddělám pokličku. A to je přesně ten moment, který stojí za to, protože mi se vždycky tají dech a až se mi tak jako vždycky rozradostní srdce, protože si řeknu, to není možné, co tam vidím. Ty tam vidíš prostě sedět nádherně křupavý zlatavý pecen, který se na tebe směje a do kterého se chceš prostě zakousnout. To je nádherný pohled prostě. Samozřejmě vůně, to je teplo domova a potom samozřejmě, když přijde manžel a vidíš, jak je spokojený, že má doma prostě milou ženu a dokonalý chleba. Tak to je nade všechno.
4: Ty o tom povídáš tak nádherně, že i mě v tom rychlém životním tempu dokonce přesvědčíš o tom, že to nejspíš zkusím, ale pokud se mi nechce vystoupit z toho rychlého životního tempa, je ještě nějaká možnost, jak si dopřát tenhle úžasný zážitek z toho poctivého domácího chleba.
6: Určitě.
4: A upéct si chleba, který bude třeba rychlejší a jednodušší.
6: Určitě bych třeba začala tím, že pokud chceš kváskovat, tak si můžeš třeba upéct takovou tu cihličku. Víš, takový ten bochníček, který není pecen, ale taková ta cihlička. A to ti řeknu, že je chleba, který by si zvládla na první dobrou, protože můžeš vytáhnout kvásek z lednice, nemusíš ho krmit na lince, může být opravdu chlazený ten kvásek. A necháš to jenom rozkvasit, tu mouku, a druhý den, ideálně teda přes noc, a druhý den zamícháš všechny ingredience, necháš to ještě jednou nakynout a potom pečeš. Nemusíš dělat překlady, nemusíš se starat o ten kvásek nějak složitě a v podstatě tady tímhle jednoduchým receptem si uděláš i ty dobrý kváskový chleba, který je výživný, je zdravoučký a právě u těchto bochničků si můžeme dopřát zdravější mouky. To znamená, že žitné mouky, celozrnné mouky, nebo teď jsem vlastně vytvořila nový recept, který ještě nemám teda zpracovaný, ale bude to chleb jednozrnka. Jednozrnka je mouka, která není vůbec nijak modifikovaná a nijak vyšlechtěná. Je to vlastně prapůvodní druh pšenice, která obsahuje právě všechny ty cenné minerály a vitamínky. A takhle jednoduše si právě můžeš upéct i tento kváskový chleba ty.
4: Já už jsem absolutně nemotivovaná, chci péct doma chleba. Deny, ty o tom všem tak nádherně povídáš s takovou neuvěřitelnou energií, zápalem, zvášní. A my se blížíme do finále a já ti položím otázku, kterou klademe každému z našich hostů. A to je, jaký je ten tvůj způsob dobíjení energie? Je to rostlinná strava, je to pečení, nebo co to je?
6: Tak protože jsem věřící člověk, tak pro mě ty duchovní věci mají obrovský význam v mém životě, takže já když ráno vstanu, samozřejmě postarám se o manžela, máme dva pejsky, máme i ptáčka, takže všechny nakrmím, manžel potom odchází do práce a potom přichází ten čas, který je určen jenom pro mě a pro Pána Boha, takže ráda otevírám Biblii, vnímám, že mi to dělá dobře, že mi to přináší pokoj, Bible je pro mě kniha života. A to je ten čas, kdy opravdu vylevám své srdce Pánu Bohu, ale kdy naopak i právě nabíjím si tu energii nebo ty baterky tím, že si čtu tu knihu toho života a kde nacházím opravdu úžasné věci a fascinuje mě to. Takže to je pro mě spolehlivý a povinný vlastně způsob, jak se udržu, abych byla v pořádku.
4: Denisa Michnová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Deni, já moc děkuji za nádherné a doslova energizující povídání.
6: Jo, děkuji za pozvání, bylo mi tady moc hezky.
4: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue! Last Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Necháme toho.
2: Ne, tak to řekni.
3: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
2: Ne, to děláš ty?
3: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
2: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
3: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rád.

tvojej zemi. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, troší se svět

0: čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásna.
7: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásky.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Necháme toho.
2: Ne, tak to řekni.
1: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
2: Ne, to děláš ty?
1: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
2: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
1: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Dancing in the dark with you between my
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas. Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Necháme toho.
2: Ne, tak to řekni.
1: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
2: Ne, to děláš ty.
1: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
2: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
1: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Rá.

Hitbox Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Necháme toho.
2: Ne, tak to řekni.
1: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
2: Ne, to děláš ty.
1: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
2: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
1: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Necháme toho.
2: Ne, tak to řekni.
1: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, že jsi hodnotila jako...
2: Ne, to děláš ty.
1: Řekni, že se ti to nikdy nestalo. Panečku, co jsme to měli včera a podobně.
2: Že bych si říkala, panečku, ten se povedl.
1: Jo, panečku, ti se povedli. Každý všední den 6 až 9. Naslyšenou. Radio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Yeah, baby.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes, yes. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zad.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radiočas. Hity, které milujete.
1: Když si jen tak jdu

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.